budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Kecal.
3: Pan Grác.
2: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
3: Co je tohle? No co to je?
2: No co to je? No co to je?
3: A?
2: No co je tohle? A? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební

někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nemůžeš napsat magor.
3: Poloviční blázen bych napsal.
4: Doktor říká, že je momentálně zavostalej.
2: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptáka.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Jel 60, jel úplně normálně, ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, ale já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Hele, ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: No to asi ne, no, to je představa.
1: Nech toho!
2: S Pavlem v taxíku. No.
1: A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
2: Čím to? No, no mi řekni, čím mě to teda zajímá, no. Čím to je?
1: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legrace.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit.

0: Iný. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
10: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov-sulicka.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Do pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Zachránila se útěkem, předtím muž znásilnil 2 jiné ženy, uvádí to obžaloba. Muži hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval v ní Evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Čeští hokejisté porazili ve 4. utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si 3. vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřel v čase 51 minut a 5 vteřin útočník Jakub Flek.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Zpočátku se ojediněle budou vyskytovat přeháňky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Pozor si dejte pouze v Hradci Králové na Pilnáčkově ulici, kde se srazily 2 osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Parádní čtvrteční ráno vám přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: 3 minuty po 6. ve čtvrtek 21. května. Já jsem, Zuzko, poslouchal ty tvoje zprávy. Ebola, chci jenom říct, všichni tady umřeme.
4: My jsme hlavně se s Honzou smáli, že nedorazil konvoj, ale kovboj.
3: To taky.
1: Fakt?
3: Jo, jo.
4: Ne, to si neřekla, ale my jsme to tam jako, že víš, jako, že to bylo takový spojení.
1: Já bych se nedivila, jako že... kdybych to řekla. Tak...
4: Ne, konvoj.
3: Tím kovboj. Jsme tě samozřejmě, Zuzko, chtěli pochválit, že tě posloucháme, že jo?
4: Ano,
1: samozřejmě.
3: Stejně jako Pilnáčková ulice, já vím, že věcem v dopravě bychom se neměli smát, protože to je retardovaný. Ošklivý, že jo, když tam někdo třeba boural, ale teda Pilnáčková ulice skvělá.
4: Já bych tě odbourala, víš, docela.
3: Trošku, no, nevím, co se děje dneska, jaký skvrny na slunce.
4: Mě bavil ten kovboj.
3: Tak každý jsme si
4: já
3: z toho dali něco.
4: Já jsem si představila, jak dojel do té nemocnice na tom koňovi.
1: Z Ameriky.
4: Kdo z Ameriky dorazil kovboj a já, wow. Sundej z toho koňa.
3: Mě by zajímalo, co si z tohoto úvodního vstupu vezmou naši 3 posluchači, to nás teďka porádu poslouchají.
4: Vůbec nic, tak pořád.
3: Tak všem pěkný ráno a posíláme Queeny. I want to break free a chci je rozbít zadarmo.
0: Rock Radio.

0: Kapela All Time Now, Dear Maria, Count Me In, Marie, počítej se mnou, 10 minut po 6. No a přátelé, protože čtvrtek máme tu opět rozdávačku inteligentního grilu, abyste si udělali doma maso kdekoliv, jakkoliv, který se udělá samo.
1: A přesně tak, máme tady předposlední grill, který vám rozdáme. Jedná se o inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 631SS, který má 7 programů, ty vám zaručí dokonalý grilování, má to automatický senzory, který měří tloušťku masa, takže nic nepokazíte, a navíc display grillu vás informuje o jednotlivých fázích propečení, takže budete masterchef ve svém vlastním obýváku či zahradě.
0: Kdyby vás tohle tak nalákalo, že byste pro ten grill chtěli běžet ještě než toho v 8:30 rozdáme, tak se můžete podívat v některých ze 123 prodejen firmy Planeo a nebo na webu planeo.cz.
1: A jinak nám klasicky pište Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon.
0: Držíme palce, inteligentní grill určitě stojí za to, aspoň někdo chytrý bude doma. A teď už jedeme dál, Bohemian Metal Rhapsody, a vše ti můžu slíbit na Rock Rádiu. Já slibuju, že ten grill někomu dáme.
1: Já taky.
0: Bude to tvoje teta.
1: Pod to se podepíšu, já tetu nemám, takže v pohodě.
0: Jo, tak babička, to je jedno.
1: Babičku taky ne, děkuju, jsi moc zabijí, budeš vyjmenovávat další mrtvý.
0: Ještě můžu zabít z té rodiny.

0: kulendárium.
1: Je 6 hodin 20 minut, čtvrtek 21. května, kdo slaví svátek. Dneska má svátek Monika, případně Mona, Hostimil, Hostislav a Konstantín.
2: Hostimil je dobrý.
1: Hostimil je super jméno.
2: To je takový přívětivý, jakože víš, že z toho cítíš domov.
1: Nebo teplý
2: trošku.
1: Kam jdeš
2: dneska na kamek Hostimilovi? Určitě navaří a napeče.
1: Tak všem Hostimilům a Monikám přejeme všechno nejlepší k svátku a pojďme se podívat na oslavence, na ty hudební zase. 48 let slaví kanadský zpěvák, kytarista, skladatel Adam Gontier, frontman kapely Three Days Grace.

71 let má americký bubeník Stan Lynch, původní bubeník spolku Tom Petty and the Heartbreakers. Let, už se blížíme k 80. Má americký zpěvák a klávesák Bill Champlin, dlouholetý člen kapely Chicago, který si dal několik hlavních zpěvů v kapele dokonce, včetně tohodle.

0: Song, který se jmenuje You're Not Alone, nejsi sama. Je to o stalkingu a o buchtě, kterou má ve sklepě potom. 83 let by oslavil český rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek, legenda samozřejmě a jeden ze zakládajících členů kapely Olympic.
1: Řekněte mi, kde tu leží vlod. A poznáte, že Jimmy není škod. Tenhle ten šeriv jak saň a používá hned zbraň.
0: To je prostě starý, dobrý, poctivý old school šlágr ještě přesně
2: šlágr
0: tak.
2: TV.
0: Tak, no tak je to tvoje.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Děkujem, krásný to
2: čím
0: bylo.
2: Čím dál tím lepší.
0: Jo, jo, myslím, že to pilujem k dokonalosti.
2: Já potřebuji ještě ten indický podklad, sežeňme ho do příště.
0: Prosím. Seženeme. Příště a za chvíli Aleš Brychta, výlet do Bájí.
3: trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Už zase nejde internet.
9: A Wi-Fi je pomalo.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
11: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
12: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
14: A tomu říkáte problém?
16: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
18: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
19: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
20: Řešení je úvěr od Acema.
19: Ale já potřebuju půjčit hodně.
20: Řešení je Acema.
19: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
20: Řešení je Acema.
19: A co když potřebuju 20 milionů?
20: Řešení je Acema.
19: A 30?
20: Acema.
19: A 40?
20: Acema.
19: A 50?
20: Acema. Jde to i bez banky.

0: Tvůj největší favorit, Aleš Brichta, výlet do Bájí, chviličku po půl sedmí na Rock Rádiu. Co
1: Aleš
0: ty na to?
1: Brichten, krásný, máme 6.30, takže Zuzi, zprávičky. And he shoots, he
2: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké čtvrteční ráno, máme půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země. Vyšetřování českého politika miliardáře trvalo 4 roky. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Hradci Králové se srazily dva osobáky na Plnáčkově ulici a v Praze si dejte pozor na limuzké.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Zuzko, díky za zprávy, teď už si dáme další muziku Megadeth a letošní novinka z jejich opravdu snad posledního alba Another Bad Day.

0: Megadeth, Another Bad Day, další špatný den ve čtvrtek na Rock Radio 6 minut po půl sedmí. Máme dneska špatný den?
1: Mě bolí hlava od rána, ale jinak dobrý.
0: Tak to si myslím, že bychom se mohli vylepšit něčím. Mohli bychom si dneska povídat zase o něčem zajímavým. Doufám teda. Paul McCartney se teďka vyjádřil, protože se o něm zase mluví, bude vydávat novou desku, že nefotí selfiečka, že nemá rád focení ve chvíli, kdy někdo k němu přijde a začne vytahovat mobil, že by se s ním vyfotil, tak mu řekne, hele, promiňte, já se nefotím, a odejde. Prej má pocit, že tím přichází o něco důležitýho, o kus sebe. Mm-hmm. To říkali Indiáni přece,
1: že to krade, duši. Mm?
0: Tak třeba je Paul ještě staromilec, no, mm? A vlastně v tom trošku jako jede.
1: Jak ty to máš s focením, s fanoušky?
0: Že mě to nevadí, jako se mnou se někdo přijde vyfotit na nějaký koncert nebo někam tak jednou za rok, takže to vlastně v pohodě.
1: Jo, tak já mám teda hodně těch focení s fanouškama za sebou a já musím říct, že já to mám ráda, když jsou jakoby milí, nejsou vlezlí, nešahají mi na prsa, na zadek a tak, což samozřejmě už se hodněkrát stalo, že někdo se pokoušel
0: fakt?
1: Tak to fyzicky přiblížit.
0: Tě obrat,
1: to,
0: jako ohrabat
1: jo,
0: na fotce.
1: Jo, to pak mám z toho chutí jim dát loket, ale jakoby když jsou milí a to, tak já se fotím ráda, mně to přijde jako hrozně milý ta pozornost, ale pak když už třeba přijde někdo třikrát a vím, že je to ten stejný člověk, za kterým už jsem si předtím dvě fotky dělala, tak to už jsem taky taková rozpačitá z toho jako lehce. No.
0: No, jo, já pak bych to pak ještě jako doprobral, aby jsme zase nebyli dlouhý. Každopádně tím pádem otázka dneska, přátelé, na vás. Jestli vy sami máte rádi focení a hlavně, jestli chodíte takhle teda lovit svoje oblíbence, svoje oblíbený zpěváky, herce, já nevím kohokoliv, když jdete na koncert
1: moderátory.
0: Nebo někam, nebo třeba moderátory. Jestli za nima běžíte se vyfotit, jestli si ty fotky pak někdy vystavujete, nebo jestli je to pro vás památka, nebo jestli radši koukáte na ten koncert, protože ta fotka vás vlastně zajímá.
1: A můžete tam do komentářů hodit naše společný příšerný selfiečka, na kterých vždycky vypadám jak Helena Růžičková po party, takže těším se.
0: To můžete taky, my je tu ubijeme.
1: Pište
0: pod aktuální příspěvek na Facebooku, za chvíli to proberem. Za chvíli taky další muzika, byli Idol, Rebel Yell si dáme.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. května. Kaufland.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Lyže?
13: Happy Sport.
12: Dětské kolo?
13: Happy Sport.
12: Půjčovna?
13: Happy Sport.
12: Servis?
13: Happy Sport.
12: Bazár?
13: Happy Sport.
12: Šťastné dítě?
14: Happy Sport.
12: Happy Sport?
13: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
12: Happy Sport.
15: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Tak co koupelna, hotová?
16: Sepeš.
14: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
16: Jo, jo, jo, všechno hotový.
14: A co odvětrávání? Kde je větrák?
16: Větrák, co?
14: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
17: Ventilatory.cz.
18: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
19: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Vidím tu lásce svý stát a turbo v 6 hodin a 49 minut. Dneska je čtvrtek a my jsme tady před chvílí říkali, že Paul McCartney se nerad fotí, nerad dělá selfiečka, proto se vás dneska ptáme, jestli vy se rádi děláte selfiečka, hlavně jestli vy rádi lovíte takhle tak nějaký známý lidi, vaše oblíbence, jestli se s nimi rádi fotíte, co s nimi děláte, což nám můžete napsat pod aktuální příspěvek na Facebook.
1: Moc hezky jsi to řekl.
0: Děkuju. Já jsem se ještě chtěl vrátit k tomu, to, co jsi říkala, že některý lidi se fotějí víckrát.
1: Ano. Třeba i šestkrát za večer. A bude ještě jedna selfiečka. A pak přichází ještě s dalším a dalším panákem a pivem a vypadají čím dál tím víc pod obraz a to focení čím dál tím nepříjemnější.
0: No, vždycky, když hrajeme s Olgou, tak z nějakého mě vlastně nepochopitelného důvodu na ní jsou vždycky hrozný houfy a ona je hrozně hodná, že vždycky fakt počká na každého posledního, který prostě přijde bez nohou, aby si s ní udělal fotku. Takže fakt jako vždycky
1: za
0: se všema...
1: Za mě je to v pořádku, takhle to měl vlastně Kája super, Kotů, mě no. To přijde krásný a to dělám stejně.
0: No ale, když tu frontu pozoruješ, tak tam prostě najdeš modely, že týpek se vyfotí a pak běží na konec té řady a vystojí to po druhý a pak to vyběží ještě jednou, prostě, že takhle třeba třikrát se otočí, jako samozřejmě, když ještě tam někdo přijde po třetí, tak pak jako krokíš a říkáš si, ty vole,
1: to je divný, děláš? Že stalker jaký, no ne, říkám, tam už opravdu člověk jako pochybuje, že ten člověk je psychicky v pořádku a už začínáš mít o sebe lehký obavy, jo, to se jako nedivím.
0: Jako někdy se trošku bojím, protože ty lidi většinou už znají potom i tu kapelu a ty pak máš tu zvukovku. Že ho hraješ prostě 50. koncert v řadě v tom roce a teďka tam vidíš toho týpka, který zvedne tu ruku a ahoj, jsem tu zase. No. Takže to je třeba docela děsivý a samozřejmě my jsme jako nobody, že jo, úplně nikdo a já. Paul McCartney s tím by se vyfotil úplně každý, takže ten jeho postoj vlastně chápu.
1: Já jsem jezdila s jedním nejmenovaným rapperem na show a ty měli jednu faninku, která jezdila nehledě na to, kde v republice měli koncert a byla na každém tom koncertě.
0: Máme
1: jeden den
0: takový.
1: V Brně, druhý den prostě úplně na druhém konci republiky a to už mi vlastně přišlo jako dost strašidelný, že jako jak moc velký musíš být psychouš, abys prostě jezdil z Brna do Ostravy, pak zase někam na Moravu, jako je to teda za mě už trošku moc.
0: Jsou takový fanoušci, kteří jezdí opravdu jako všude, mají je všichni různý umělci z různých kapel a nekapel.
1: Ale
0: je
1: jako
0: to tak.
1: Ty umělci jsou za ně asi rádi, tak zaplatí
0: lístek. Na jednu stranu je to hezký, no. Tak je další povídání za chvíli, teď už John Bon Jovi a Blaze of Glory na Rock Rádiu.

Rasmus a jich Guilty neboli Vinen, 2 minuty před 7 hodinou raní na Rock Rádiu. Za chvíli budeme pokračovat v dnešním povídání.

0: o selfiečkách se známejma ksichtama, taky vám připomenem, že rozdáváme další inteligentní grill, no a budeme si pouštět další slušnou muziku, tak hezký ráno.
1: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: Hezké čtvrteční ráno máme, krátce po sedmé jdeme na další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci Křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí být garantem, jež za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdržela. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Několik evropských zemí ve středu odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda tento týden zastavila v mezinárodních vodách. Reagují tak na video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi, a to pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. Rock Radio, počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehaňky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary u obce Obrnice na 79. kilometru máme hlášenou nehodu. Osobní auto tam narazilo do značky a boural se taky v Praze v Malešicích na Limuské ulici.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Pěkný ráno s Obrnou vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 3 minuty po sedmí ve čtvrtek 21. května. Já se omlouvám, proč tam dáváš taký podivný názvy, to snad neexistuje Obrnice, ne? Kdo by tam to bydlet?
0: Existuje.
3: Dobře, tak zařadíme na seznam.
4: To je vedle Horního Maršova, buď klidu.
3: To jsou jenom lehký Obrnice a těžký Obrnice, tím pádem. No nic, přátelé, v 8:30 budeme rozdávat další inteligentní kontaktní grill Senkor SBG 6031 SS.
4: Ano, takže si o něj můžete stále psát do našeho Messengeru, Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte mobil po 8:30.
3: No a když už budete šmejdit na sociálních sítích, tak se můžete zastavit i na našem profilu a do našeho příspěvku nebo pod náš příspěvek nám napsat, jestli lovíte známý vaše oblíbený zpěváky, herce nebo nějaký jiný lidi, abyste si je mohli vyfotit.
4: Ano. Udělat a můžete tam přidat fotku buď se mnou s Honzíkem ze Zuzkou nebo s někým z Rock Rádia.
3: Přesně tak, budeme rádi, za chvíli se na to podíváme a teď už si dáme Kern a Blízko nás.
4: Zůstaň daleko.
3: Well.

0: System of Down a jejich Chop Suey na Rock Rádiu. 12 minut po 7 hodině ranní, dneska je čtvrtek a my si povídáme o tom, jestli vy, přátelé, děláte selfiečka s lidma, který někde potkáte na ulici a náhodou je znáte, a nemyslím vaše sousedy, ale třeba nějaký známý zpěváky nebo jiný oblíbený záležitosti. Ano. Ty se tváříš, že chceš něco říct?
1: Ne, já se koukám, co tady máme za komentáře, některý jsou docela vtipný, musím říct.
0: No, mně se líbilo, co napsal Ondřej. Asi to přečtu tak, jak to je. Já chcal jednou vedle Phila Bozmana, zpěváka z Whitechapel, a vězte mi, že selfie jsme si neudělali, nevím proč, jen jsme svorně nadávali, jak tam nejsou papírové ručníky.
1: No to je zvláštní, že se zrovna umí si nevyfotili, veď, kucí.
0: Hele, mně se tohleto jednou kdysi stalo, já když jsem byl hodně mladý, to bylo ještě třeba 17. století a byl jsem kdysi nakladně v jednom klubu na EAR, myslím, tak jsem se potkal na záchodě s Danem Bártou, že jo.
1: A chtěl jsi s ním dělat selfiečko na záchodě?
0: No jako napadlo mě to, ale on tam přišel a vlastně už když jako přicházel, tak se jako rozespívával, tak to bylo takový jako... Tam dělal ty svoje improvizace, já jsem se potkal.
1: On tohle dělá i v metru mimochodem, já jsem ho takhle jednou potkal. Já jsem takhle potkala jako někde mezi jípákem a muzem. Říkal, aha, a on tam, yeah. A říkal, aha. Já jsem si myslela, že to je nějaký duševně porouchaný člověk, a pak jsem zjistila, že to je Bárta.
0: Tak možná, když bys ho takhle potkala na záchodě, tak rozhodně bys taky neměla.
1: No taky bych nešla si dělat selfiečko, to asi ne, to bych ho asi nechala se hezky rozespívat. Každopádně Martin Fejfar, náš kolega, tady vytáhl taky fotku zhruba z 19. století, z začátcích, když jsem, to jsou myslím první narozeniny Rock Rádia, mám tam ještě asi o 60 kilo víc, než mám teď.
0: Myslíš první narozeniny, kde jsme byli my dva spolu, ne?
1: Ano. Ne, to už, ty jsi tam ještě ani nebyl podle mě na těch dlancích, kdy jsi byl až na těch dalších.
0: Dobře.
1: Já jsem tady díl než ty, mám pocit trošku.
0: Ne? O něco, no. Hmm? Asi o dvě cesty.
1: No. Myslím, že na těchhle jsi ještě miláčku nebyl, my jsme spolu byli až na těch dalších, no.
0: No tak přátelé, každopádně my si tady ještě popovídáme, jak jsme tady byli dlouho, ale to už budeme povídat někde jinde, abyste zase
1: byli... Pojď ven, vole!
0: No přesně, my musíme jít ven, vytáhneme nože a vy si dejte divoce divokýho Billa.
1: Na Britney, pojď.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej Bill, zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch.

0: Advance a jejich krásný cover songu od Aby SOS, 21 minut po 7 hodině. Dneska je čtvrtek, není středa, ale to znamená, že už za 2 dny bude sobota a vystartuje letošní ročník putovního festiáku Rock In, který se usídlí hned tuhletu sobotu v Českých Budějovicích. A my budeme u toho, samozřejmě já mu to...
1: Ty jsi začal mutovat ve 40 letech, ty jo, není to na to pozdě?
0: Ne, tak to je tím, že nevím, mám svoje dny asi. Povídej.
1: Ano, přátelé, čeká nás velká veselice, už tuto sobotu se sejdeme v Českých Budějovicích a odstartujeme první, první zastávku putovního festivalu Rock In, který budu moderovat, takže se tam společně uvidíme. A vy se můžete těšit na nabitý program, od 14 hodin začínáme skupinou Alkohol, následně Dimitri, pak Horký žeslíže Trautenberg a zakončují Traktoři, který slaví 25 let na scéně. No a my jednomu z vás rozdáme 10 lupenů a dneska máte poslední šanci na to si o ně napsat a respektive vyfotit snímek s vaší partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit a jednomu z vás za to odměníme 10 lístkama. Jsem řekla, jak mistr Yoda, tebe, kdyby obcoval s Jolandou, to nevadí.
0: Hezký češtin. Pokud chcete 10 lupenů na Rock In do Českých Budějic, tak si napište na náš e-mail studio@rokovieradio.cz a samozřejmě připojte tu naprosto světovou fotografii vaší skupiny, pokud možno, aby měli všichni oblečení. A
1: ale
0: šanci...
1: musí mít právě, že když nebudou mít, tak šance je vyšší.
0: Dobře, beru zpět, ať nemají oblečení a šanci máte do dnešních 15 hodin. My někoho potom vybereme a zítra...
1: naše odborná chce... porota nevědomých, jako vždy.
0: No tak já to říkám, jako že my, aby no, tam zase někdo potom nadával, že jsme vybrali zrovna tohleto. No a pak někoho zítra ráno v rokovém rozjezdu vyhlásíme a budeme mu volat a gratulovat a budeme si s ním strašně povídat o tom, jak je ta fotka krásná.
1: No, takže držíme palec a lístky můžou být vaše.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Za chvíli se vrátíme s další muzikou, dáme si Ozzyho Osborna a jeho Perryho Masona.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
6: Stres.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yeso!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
6: Awara shar!
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
15: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.

0: Ozzy Osbourne, Perry Mason, Rock Radio, rockový rozjezd, čtvrtek, Anabel, Zuzka, tady ten plešatej pán a tak dál.
1: To náš Honzíček rozpadlo. Máme zpoždění, nemela pusto. Zuzka, pak.
0: Jsem si nablil do krku.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno máme, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než 2000 hostů z 680 zemí, což je doteď nejvíc. Francouzská národní finanční prokuratura očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo 4 roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1, překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky, během dne místy ještě hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 23 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D7 pozor ve směru na Prahu, na 6. kilometru se řeší nehoda, bouralo se taky na pražském okruhu na exitu číslo 16 na výjezdu směr D7 a stále se řeší taky nehoda na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 79. kilometru u obce Obrnice.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio.
0: Zuzanko, díky, jedeme dál. Teď tu máme Orel, co volá poštolku od Avatarů. Orel přistál.
4: Orel volá poštolku.

0: 7 hodin 37 minut. Avatar, the eagle has landed. Orel přistál, což se nám právě stalo. Šéf přišel do práce a my se musíme tvářit, že něco děláme.
1: A já jsem se málem počúrala strachy, protože zase na mě bafnul zezadu, že normálně...
0: To cítím, no. Přátelé, Paul McCartney se nerad fotí s fanouškama, nerad dělá selfiečka, proto se vás my dneska ptáme, jestli vy někoho lovíte na selfiečka, na fotky. A napsal nám Honza. Včera jsem v Sušici potkal skupinu Vysací zámek. Chvíli jsem přemýšlel, že bych je poprosil, třeba slovy. Ahoj, já jsem Kochy z kapely PVA, nechcete třeba něco podepsat?
1: To je muzický.
0: Hele, mně se stalo něco podobného, to nevím, to tam bohužel nepíše, ale když jsme někde hráli, byl to nějaký docela velký festiák, takže jsem tam řádil na pódiu a potom někde jsem se tam motal a přišly za mnou dvě holky a jedna, mohli bys vás poprosit, a držela v ruce mobil, tak já jako jasně, že se s ním půjdu fotit, a oni, ne, jako jestli byste nás nevyfotil. Mhm. Tak jsem sklapnul to, vyfotil
1: tady
0: jsem.
1: Tady Janíčka to napsala docela dobře. Na koncertě a při podpisovce, proč ne, tam se s tím tak nějak počítá, ale na ulici někoho zastavit a chtít fotku, to rozhodně ne. I celebrita je jen člověk a má nárok na soukromý život mimo práci, i když s novináři zazádalí. Mně už se tohle teda stalo, počkej, to se mi stalo loni na koupališti, kdy jsem se tam zrovna dusila langošem, že mi zaskočil a najednou nějaký pán, ježiš, vy jste to, ona byl z Roknády a dáme se, a to...
0: Já vás poznávám po hlase.
1: A teď mě taky poznala paní u kadeřníka, minule jsem byla v akvaparku, říká, je Rock Radio, ale jako říkám, já jsem taková, že mě to nevadí ani v tom v uvozovkách soukromém životě, takže klidně si choďte i v akvaparku, když se zrovna nedávím langošem, je to v pohodě.
0: Tak se budeš dávit něčím jiným, většinou, co tě znám, tak vždycky ještě někde potkám, tak něco jíš. Tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna skýdáte, jdeme dál a za chvíli další vzkazy a tak dál. YouTube with or without you.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Hausbrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
9: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: To je?
11: Dobravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte aku kladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: Firma na zážitky.
17: CZ.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
9: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
7: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
6: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor.
16: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
18: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.

0: 8 minut před 8 na Rock Radio Pain a jejich tancování se smrtí. Připadám si úplně takovej naladěnej na to, že bych si tu zatancoval s někým, kdo už nemá tep.
1: Já myslím, Ježíši Krista, já jsem chtěl říct, že tancování se smrtí je i jízda na motorce, tak si dáme motokeci.
2: To je pravda.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní scuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánována od 10. raní, dokud nebude vše zdlábnuto. Co je však hlavní, tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc vše zdlábnuto. Co je však hlavní, tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně. Což je věc, která se prostě cení. No a ten psí guláš

0: Poslední song naší druhý společný hodinky na Rock Radio právě dohrál Toutou a Hold Line neboli Drž lajnu 2 minuty před 8 hodinou raní.
1: A my držíme časovou lajnu a proto si dáme zprávy počasí a dopravu.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.

0: milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
5: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Do pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po 1 hodině ráno z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci. Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ muže, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Zachránila se útěkem. Předtím muž znásilnil 2 jiné ženy. Muži hrozí až 12 let vězení. Evropský parlament schválil rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání evropských fondů na Slovensku. Vyzval v ní Evropskou komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Čeští hokejisté porazili ve 4. utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si 3. vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřelil útočník Jakub Flek.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat přehánky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: A moudrá lidová pranostika pro dnešní den říká, až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
3: Já už mám vyhnaný několik týdnů.
4: Hotel Děvín, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 pozor, pokud jedete ve směru na Brno, na 164. kilometru se srazily 2 osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a hodně silný provoz. V Jablonci nad Nisou se bouralo na Liberecké ulici, zasahují tam záchranáři a řeší se taky nehoda na pražském okruhu ve směru D10 na 61. a 5. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Den jako korálek vám přeje Honza.
3: Anabel.
1: A Zuzka.
2: 3 minuty po 8 ve čtvrtek 21. května. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat další inteligentní kontaktní grill Senkor.
3: Ano, takže si o něj napište na náš messenger, připojte telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
2: A když už se budete toulat na našich sítích, podívejte se na naše dnešní téma, to je focení se známýma ksichtama a třeba nám tam nechte nějaký teplej lidský slovo.
3: Ale jenom teplý, prosím vás.
2: Samozřejmě. Jdeme dál. Harley, proč pocit mám?

0: Pozdravy z Finska na Rock Rádiu, Stratovarius a Pecka z roku 2013. Unbreakable neboli nerozbitný, což my tady rozhodně jsme, protože 4:09.
1: My já jsme předávám, hodně rozbitní.
0: Předávám slovo Anabel, která je ještě v celku.
1: Ano, my pro vás máme tip na letní festivaly, protože kromě Rockinu nás čeká i spoustu dalších festivalů, například Magma Fest, který budu moderovat, nebo případně Food Fest, který se koná 17. až 18. 7. v Želeči u Tábora.
0: A hraju kde to tam, je?
1: U Tábora.
0: Děkuju.
1: Hrajou tam třeba Tři sestry, Dimitri, Olympici, Harley, Panoptiko a spoustu třeba Debustrol, Valdagenka, spoustu dalších rockových kapel, takže si myslím, že to je gusto nebo cílovka naše, našich posluchačů. A já pro vás mám 10% slevu na lupení. Ano, chceš něco říct?
0: Já jsem chtěl ještě říct, že tam hrajou Morčata na útěku, moje oblíbení, anebo Černá třeba.
1: No, jako je tam hodně kapel, no já jsem vypíchla takový ty známější. Každopádně
0: to budou kluci rádi.
1: Pardon. Chtěla jsem říct, že pro vás mám 10% slevu, mám speciální unikátní kód, který najdete na mých sociálních sítích, to znamená Facebook, Instagram, tam jsem vám to nazdílela, takže pokud chcete ušetřit, vidíme se v Želči u Tábora, budu se na vás velmi těšit.
0: Takže se slyšeli, můžete Anabel napsat a pokud chcete, můžete
1: ne, psát
0: napsat.
1: Mi nemusíte, koupit si lístky, můžete.
0: Dobře, tak si kupte lístky, můžete napsat i mě na moje sociální sítě, já sice žádný kód nemám, ale dám vám lajčík na to, když mi napíšete.
1: Ano, a hlavně takový ty hezký paní, když mu budou psát, tak Honzíka to potěší. Takže mu dejte follow.
0: Nebo unfollow. Tak jo, jdeme dál. Aerosmith, Hole in my soul, díra v mojí duši.
1: No díky bože, že v duši a ne jinde.

0: Panoptiko a proklatý marš na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Dneska se vás ptáme, jestli lovíte nějaký celebrity a muzikanty a herce a kohokoliv a fotíte se s nima, jestli vám to dělá dobře na čů. Teda taková jedna písnička. Napsal nám Roman. Tak určitě. Poslal k tomu fotku, jo, to jsem zapomněl říct. Je tam vyfocený, doufám, že nekecám, měl by to být teda Martin Švejda, asi z Valda Gangu, jsou tam vyfocený spolu a jsou si podobný jako vejce vejci. A Roman k tomu píše, tento kostým vznikl na popud toho, že jednou na festivalu přišel navátý pán a chtěl se vyfotit. Prý jsem ten, co bude za chvilku vystupovat. A zrovna měl začít Valda Gang. Jeho kamarád říkal, že se mám vyfotit, jinak mi nedá pokoj. Nakonec manželka vytvořila kostým a dostal jsem se až na pódium k Valdagingu.
1: No, Fanny Michalík má taky svýho dvojníka, jestli to víš.
0: Nevím.
1: Ne, a právě když jsem s ním měla zpívat na lodi před 2 lety, tak jsem tam přišla za nějakým cizím pánem a říkám, ahoj Fanny, tak čau, jak se máš? A on říká, já nejsem Fanny. A říká, ajajaj, tyjo, takže jako asi těch dvojníků takhle víc, těch známých osobností, no.
0: No, my jsme jeden čas chtěli s klukama z kapely, to jsou ještě kluci od Prota, tak jsme si říkali, že bychom mohli obcházet takhle na kšeftech lidi, kteří jsou někomu podobný, že se s nima chceme vyfotit, jo. Já nevím, třeba jsme někde potkali někoho, kdo vypadal jak Dejdar, kdyby neměl kde bydlet, nebo něco takového. A nějaký jako další pány jsme potkali, chtěli jsme založit nějakou speciální stránku na to, pak jsme se na to vykašlali.
1: To je možná škoda, podle mě by to měl úspěch.
0: Já si myslím taky. Tak možná to ještě promyslíme, ať prostě uděláme celebrity z někoho, kdo si to zaslouží z obyčejných lidí.
1: Je to hudba budoucnosti.
0: Tak. Díky za komenty, další za chvíli taky Škorpíci a Rhythm of Love, rytmus lásky.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
5: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
8: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz.
9: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Tam zpívali Side, ne Goal.
1: Já zpívám Goal, protože bude hokej.
0: Teď?
1: Ne, až za chvilku. Hned.
0: Počkáme ještě. Už? Co? Jo?
1: Pusto!
2: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
4: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gól vstřel v 51. minutě útočník Jakub Fleck. Dvě asistence zaznamenal David Tomášek. V brance Italů byl poprvé na turnaji víc než dvoumetrový talent Klara, který patří Anaheimu, ale příležitost v NHL doteď nedostal. České brankoviště hájil podruhé na šampionátu Pavla. Podle očekávání měl o dost víc práce Klara, jenže Italové nepouštěli Čechy do žádných vyložených šancí. Pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu od 16 hodin a 20 minut proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
4: Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň, na 37. kilometru se srazily dva osobáky a pozor si dejte na nehodu taky v Ostravě na ulici 28. října.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
0: A teď už vám Kissin Dynamite zaspívají, že nejste sami, což nejste, protože posloucháte Rock Radio a za chvíli někomu dáme grill.

0: Ladíte rokový rozjezd, Rock Radio a Kiss in Dynamite s peckou You're Not Alone. Ty nejsi sám v 8 hodin a 38 minut, což je pravda. Máme po půl devátý, je čtvrtek, leží nám tady v pořadí čtvrtý elektrický grill a hned jak tady Anabel dochrochtá, tak ji jako čuníka dáme na ten grill a uděláme si z ní dobrý stejčky.
1: Škvarečky, já
0: tak je dobré škvarečky, tak
1: mobily jdeme na to.
0: Takový off-topic by mě zajímalo, když ti vyndavali, když ti dělali tento odsávání. Tak co udělali s tím přebytečným tukem? Udělali z toho škvarky nebo pan doktor na tom doma smaží řízky potom?
1: Dali mi to do toho zadku.
0: No ale to ti nedali všechno, ne? Jsi říkal, že ti odsáli 30 litrů a dali ti tam půl litru.
1: Ze zbytek udělali mejdlo. Já ti dám k Vánocům, já to mám připravený jako firemní dárečky. Těšíš se, je tam vyražený tvé jméno.
0: Ježíš, no, strašně se těším. Těší se jeden.
1: Tak jedno dostane, neboj.
0: Těší se jeden šťastlivec, který to mejdlo dostane k tomu grilu, aby se s tím vždycky namastil. Kriste, pane námoš, nikdy žádná firma nic nedá. Tak mobily do ručky, jdeme volat.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je do vidí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
5: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
12: Wow, barva mechanický pomeranč?
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: Rock Radio. Je 8 hodin 42 minut, jsme zpátky a další grill letí, no nebo teda pošleme ho Standovi do Aše. Dobrý ráno přejem.
1: Dobré ráno.
18: Dobrý ráno všem, čumáci.
1: Ahoj.
0: My tě zdravíme, čumáčku, ahoj.
1: Čumáčku.
0: Prosím tě, Stando, ty jsi do toho vzkazu psal, že by se ti nový grill hodil, protože jsi jeden měl doma, ale nechala si ho bejvalka. Co to znamená? Co všechno si tvoje bejvalka ještě nechala?
18: Ale tak jako nechala si nějaký drobnosti z kuchyně, ten grill hrozně chtěla, tak si ho nechala. Ale zjistil jsem, že by se mi docela šikl novej, takže jsem využil šanci a zkusil jsem napsat. A vyšlo to, což je úplně parádní.
0: A vyšlo to, ty jsi mi úplně dal takový jako deja vu, protože mně se to stalo taky. Dostali jsme jako svatební dar od Tchána, úplně nádherný francouzský kontaktní grill, a když jsme se pak rozváděli s mojí bývalou milou, tak si ho vzala taky.
18: Takže jo, tak to se stává, ale důležitý je, když se člověk rozejde s grácí a všechno probíhá tak, jak má.
1: Tak to vám závidím, to mně se nestalo skoro nikdy, jo, s jedním bejvalem mám dobré vztahy, ale to je tak všechno, napočítala bych to na prstech jednoho prstu.
18: Tak to říct nemůžu, my fakt jako máme super, super vztah, v podstatě dál jsme zůstali kamarádi a tak vychováváme furt naše děti společně.
1: No, no tak to je krásný.
0: Když jsi takhle vzala tvoje bývalá dvě igelitky a odešla, tak to je ještě dobrý, lepší než půlik barák a děti a psa, všechno, to je fajn.
18: Jo, tak psa si posíláme s dětma.
0: Tak já doufám, že neskončí na tom grilu. Ne, nic, pardon, já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Řešíme dneska téma focení s muzikantama nebo s nějakýma lidma, co máme rádi. Seš ty spíš ten člověk, který se na to vykašle, radši si vychutná koncert, nebo pak někde třeba vystojíš tu frontu třeba kvůli dětem nebo kvůli sobě, nebo máš někde někoho takovýho, koho si fakt jako vždycky chtěl potkat a mít s ním aspoň fotku?
18: Ale tak úplně upřímně, že bych s někým potřeboval nutně fotku, úplně ne. Já si radši vychutnám tu hudbu a nechávám ty lidi být. Jako nějaký podpis mám, ale pak když vidím ty fronty, tak se mi v tom úplně stát nechce.
1: To já chápu, já nevystojím frontu ani na langoš, natož na podpis, takže tomu velmi dobře rozumím.
18: Stačí vždycky fronta na pivo a na záchod.
1: Ano.
0: Tak myslím, že s tebou, Stando, souzníme. V tom případě ještě jednou gratulujem. Grill je tvůj, přiletí příští týden někdy, takže pak klidně pošli, jak s dětskama grillujete. Pozdravuj od nás svoji bejvalou, samozřejmě ta má grill svůj, tak ta nám fotku posílat nemusí, a mě se krásně.
18: Super, díky moc, mějte se hezky. Čau, čau.
0: Ahoj. No a přátelé, pokud nemůžete dočkat se zítra poslední rozdávačky, která bude v půl osmi a ještě jeden inteligentní grill nám tu bude ležet, tak si ho můžete třeba jít koupit i do krámu, ideálně do jedné ze 123 prodejen Planeo, anebo si ho můžete objednat na jejich webu planeo.cz.
2: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: A teď už další muzika.
1: Dan Landa, Jo, ulice.

0: Iron Savior a Heavy Metal Never Dies. Na Rock Rádiu 8 minut před 9. Heavy Metal nikdy neumírá, Punk's Not Dead a taky fotky s lidma, který už tu dlouho nebudou, neumírají, protože zůstanou na památku. Ptali jsme se vás dneska na to, jestli se fotíte s muzikantama nebo s celebritama, nechali jste nám tam pár krásných komentářů. Třeba Mirka píše, mám špatnou paměť na obličeji, takže na ulici můžou být celebrity přede mnou v bezpečí. Rozhodně je nebudu nahánět s mobilem, protože ani nepoznám, o koho se jedná.
1: Tak mě před barákem, když venčím psa, by nepoznal ani vlastní děda, to jo, na to, že... na to, že nějakej panoušek, to
0: je pravda, že jsem tam klidná. Náhodou jsem tam, že jo, tuhle šel a to jsem se tě fakt lék, jako
1: no, jak
0: jsem
1: myslel, že mě chceš okrást. Na moje narozeniny, jako jak jste mě vytáhli v županu, tak to si mě taky skoro nepoznal.
0: No, já jsem myslel, že si poslala strejdu za sebe pro ten dárek.
1: Právě, bro, prej, co to je za pána, proč nám přišel otevřít?
0: Kristián píše hezký koment. Každýho věc za mě jsou celebrity, dobrovolní hasiči a doktoři. S tím souzním.
1: Ano, s tím souhlasíme.
0: Dominik píše, já jsem se akorát fotil na kriminálce s bílou zdí. S tím už tolik nesouzním, ale nevím, proč to udělal.
1: No tak to, napiš nám, Domčo, co si okrát zabil, nebo přesně? Tak.
0: Ty jsi potkal Anabel venku někde? Ne?
1: Jako, jsi drzej zase.
0: A Libor tento zavřel tady, aby to souznělo zase s naší Zuzkou. Kde pak radši si dáme spolu panáka?
1: No a Zuzka tam má krásný selfiečko s fanouškem.
0: To je pravda. Zuzko, okomentuj to.
2: No prostě mi to loni nějak na narozeninách nesedlo. Prostě vypadá všude jako zombí na těch fotkách, takže děkuju tak, všem.
1: Takhle vypadají všechny moje fotky s fanouškama, bych chtěla říct, že já tam vždycky vypadám jak svoje vlastní babička, mám 16 brat a tak, takže jako já
2: už
1: jsem
2: se
1: zvyklá.
2: Nefotím.
1: No já tak. Jo, ale i s tím, že počítám s tím, že to bude utrpný.
0: Mně to přijde hezký, je to památka na to, když si bývala mladá. Jakože tahle fotka už právě ne. Tak přátelé, hezký den vám všem a poslední song se ještě dáme. Mr. Mr. a Broken Wings na Rock Rádiu.
1: Páčík, slimáčík.
0: Rock Rádiu.
1: Páčík, slimáčík.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě.

0: Dr. Max.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Podle prezidenta Petra Pavla bude Rusko i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Řekl to na konferenci Křehká bezpečnost. Podle něj si Evropa zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí být garantem, který za Evropu vše vyřeší. Česká republika jako jediný stát Evropské unie nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdržela. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Podle agentury AFP se při silných otřesech probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Bezprostředně po zemětřesení nebyly hlášené žádné větší škody. Z preventivních důvodů ale úřady uzavřely některé školy. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Zpočátku ojediněle se budou vyskytovat přehánky, během dne místy hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni Celsia.
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Stále opatrně v Ostravě na ulici 28. října, kde se srazily dva osobáky a dvě auta v sobě máme taky na D5 ve směru na Plzeň na 37. kilometru.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
3: To bylo drama včera, Zuzko, co?
1: Myslíš hokej?
3: No.
1: No, bylo.
3: Dívala ses na to?
1: Sledovala jsem to po očku a...
3: Po očku?
1: No, musím říct, že teda jsem z toho byla hodně nervózní, jakože to pro nás nevypadalo vůbec dobře.
3: Já nebyl nervózní, i když to pro nás nevypadalo
1: tak,
3: dobře.
1: Tak, jak to?
3: Nevím.
1: Bylo ti to jedno, jo? Tak to já zase jako to docela prožívám, když už to sleduju.
3: Jo, takhle.
1: Tak to jako prožívám. I když samozřejmě víš, že já mám vřelý vztah k Itálii.
3: Aha, takže jo, i kdyby no právě to... proto se jako na to ptám, víš. Jako já právě to... myslel, že fandíš jim, proto jsem jako to chtěl odlehčit, že jsem z toho jako nebyl nervózní, že jsem vlastně myslel na tebe, říkal jsem si, no, ale tak aspoň Zuzka bude mít radost.
1: Ne, tak jako říkala jsem si samozřejmě, jako že prvně to přeju Čechům. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak budu v pohodě, jako jo.
3: Ale jsou na dobrý cestě kluci tvoji, no.
1: Myslíš, no?
3: Já myslím, že jako, ten brankář, no. Jako myslím, že tam od toho bych to jako se odrazil.
1: Klaro je dobrý, no.
3: Od toho bych se odrazil.
1: No tak má 2 metry, viď, to je jako neskutečný.
3: No, vidíš to.
1: Zabere celou bránu.
3: Teď jste se tady bavili o těch selfie, tak kdyby si s ním udělala selfie, hele.
1: To by mě hledejte někde dole.
3: Po betony bys byla, tak ano. Možná někde. Dobrý, tak jo, Zuzko, děkujeme. 4 minuty po 9. hodině startuje rokový dopoledne. S vámi je Kamil a pojďme si dát zdrác.

0: Journey na Rock Rádiu 9 hodin a 19 minut a pojďme se podívat na dnešní datum 21. květen. Já samozřejmě za nás bubeníky musím vzpomenout na skvělýho bubeníka, na skvělý jméno metalový historie a to je Nick Menza, který bubnoval samozřejmě v kapele Megadeth, on tam nabubnoval 4 alba, ale řekl bych ty zásadní, nebo řekněme ne zásadní, ale ty nejkomerčnější a samozřejmě tam zanechal obrovskou stopu. Bohužel při dnešním dni musíme na něj vzpomenout s událostí, která je spojená s jeho úmrtím, protože právě 21. května v roce 2016, tedy je to 10 let, zemřel. Bylo mu pouhých 51 let. A jak vždycky všichni muzikanti říkají, že budou hrát až do penálu, tak jemu se to bohužel povedlo, i když si myslím, že to neplánoval tak brzo, protože zemřel v podstatě za bubenickou stoličkou. Takže vzpomínka na něj, samozřejmě pokud ho máte rádi, protože si myslím, že je to velká hudební ikona, společně s Marty Friedmanem doplňovali sestavu Megadeth a natočili, jak jsem říkal, ty nejúspěšnější alba z 90. let, tak tam klidně po nějakým sahněte. Já si myslím, že tam dneska hodím Rust in Peace, protože to je první deska, kterou z Megadeth natočil a hned ten úvod Holy Wars je prostě neskutečný. Takže zazpomínejte hlavně bubeníci na něj a něco si od něj poslechněte a vzdejte mu tím hold. My si pojďme dát další muziku, máme tady Luci, dáme si Elena Elandeho a čekají nás taky Guano Apes na Rock Rádiu.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
3: Housebrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor.
15: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Guano Apes na Rock Rádiu 9 hodin a 39 minut. A já tady mám pro vás pozvánku a zároveň takovou jakože akci reakci na 23. květen, což je teď v sobotu, protože v Českých Budějovicích proběhne Rockin, ten první. A samozřejmě Rock Rádio bude u toho, a vy se můžete těšit na kapely Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. To jistě všichni víte, vy co jste si koupili lístky, ale vy co jste si ještě nekoupili, váhali jste, anebo třeba na ně nemáte finance, tak máte možnost je získat od nás, a to dokonce pro celou partu. Stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, se kterou jezdíte na koncerty, festivaly, a pošlete nám to na e-mail studio@rokoviradio.cz. Samozřejmě, čím bude ta fotka originálnější, tím je to lepší a má větší šanci, že zaujme naši odbornou porotu. No a ta na základě vašich došlých fotek vybere potom někoho, kdo od nás ty lupeny dostane. A dostane jich 10, jak jsem říkal, pro celou partu. Což si myslím, že je skvělý. Tak to rychle udělejte, protože čas máte ještě dneska do 15. hodiny a pak se to celý uzavře. No a zítra v rokovém rozjezdu potom se dozvíte, jestli jste to právě vy, ten šťastlivec, který těch 10 lupenů má a může vyrazit do Českých Budějovic na Rockin. Takže posílejte, jak jsem říkal, dneska poslední možnost a zítra uvidíte, jak to dopadlo.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a když se bavíme o Rockinech, tak si za chvíli jednoho interpreta z té pětice dáme a budou to Horký Žeslíže, přidám taky Fuzzy anebo AC/DC. No a vy ostatní, který to máte do Budějovic daleko nebo se chystáte na nějakou jinou akci, tak si počkejte, protože pro vás máme kulturní tipy, tak abyste věděli, kde se co bude dít.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
5: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Lyže?
10: Happy Sport.
9: Dětské kolo?
10: Happy Sport.
9: Půjčovna?
10: Happy Sport.
9: Servis?
10: Happy Sport.
9: Bazár?
10: Happy Sport.
9: Šťastné dítě?
11: Happy Sport.
9: Happy Sport?
10: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
11: Happy Sport.
12: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Acema, jde to i bez banky.
15: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
16: Masters of Rock.
17: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
16: Masters of Rock.
17: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
18: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
19: Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
18: Kaufland.
20: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
21: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Trička ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.

nebo na radia.cz. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě, je stále bez příznaků nemoci. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýchání. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady v dechování nanoplastů. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molka Pouma zaručený start v závěrečném 4. předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí. Dneska bude převážně oblačno. Počítejte s tím, že na východě při zvětšené oblačnosti potom můžou přijít i přehánky a teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
2: A ještě se podíváme na naše silnice. V tuhle chvíli tady mám upozornění z Českých Budějovic, konkrétně ulice Boženy Němcové. Tam je hlášení.

0: Zkušená nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, tak očekávejte menší zdržení. Jinak se to zdá být dobrý v ostatních místech, kde ladíte Rock Radio, aspoň tedy na těch větších tazích a v těch větších městech. Takže jezděte dál opatrně a v pořádku dojďte. Šťastnou cestu.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
0: Máme 10 hodin a to přesně s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký čtvrtek 21. května a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky a taky si udělám za chvíli radost, protože o mě se traduje, že jsem takový ochránce těch zapomenutých alb, nebo respektive takových těch, od kterých dávají všichni ruce pryč. A tak si tady vytáhneme jeden takový hudební klenot a zazpomínáme na kontroverzní album jedný kapely, mojí oblíbený. Možná, že poznáte, co to bude, až se to rozsvítí, až se to rozehraje. A taky si k tomu něco řekneme, ať je nějaká bžunda a zase nakrkneme ty, jak se tomu říká, konzervativní. Chtěl jsem říct skalní, ale ne. Skalní fanoušek jsem já, který právě je schopný akceptovat i album třeba, který není oblíbený. Ale ty konzervativní, ty s tím problém mají. Ale teď si dáme něco, co je všeobecně oblíbený a o tom asi není potřeba mluvit. Takže začneme tuhletu 60-minutovku s Accept a Metal Heart.

0: King of Dreams a Deep Purple na Rock Rádiu. Rok 1990, dali jsme si je právě teď něco málo po čtvrt na jedenáct. Já jsem v úvodu hodiny říkal, že se pozastavím u alb, který jsou, dá se říct, tak nějak bokem a jsou zneuznaný v rámci konzervativních fanoušků té dané kapely. A právě album Slaves and Masters z roku 1990 patří do téhle kategorie. Přestože je to za mě naprosto úžasný album. Bohužel se traduje takovej nešvar, že spousta těch, jak jsem říkal, konzervativních fandů odsoudí tu danou desku nebo tu danou sestavu jen z toho důvodu, že to nejsou ti, co to byli předtím, že už tam není ten a tak dál. A přitom třeba ta muzika na tom albu je naprosto výborná a když k ní přistupujete bez předsudků, tak jako třeba já, tak tam nakonec ty skvělé věci objevíte a nakonec si řeknete, hele, ta deska je vlastně jako super. Tak není to, jako to bylo předtím, ale je to jiný a je to skvělý. A to si myslím, že je právě případ tohohle alba u kapely Deep Purple, která to měla vždycky bohatý, hlavně teda v 70. letech na změny v sestavě a na vlastně úplně jinou odnož svojí muziky, ale nakonec se z toho vždycky tak jakože v úvozovkách vylhali. A třeba podobný případ mám i Judas Priest, kde desky s Rippem Owensem jsou naprosto zhaněný, ale přitom jsou naprosto luxusní. Tak Jagulator ještě ne, ale třeba Demolition, tak to je za mě prostě naprosto úžasný album. Stejně tak jako u Iron Maiden, X-Factor, která vyšla s Blazem Baileym. Není tam Bruce Dickinson, takže spousta lidí to schodila a řekli, že tohle to poslouchat nebudem. A teď se k tomu třeba po letech vrací a zjišťují, že ty alba jsou skvělý. Stejně tak je na tom třeba i Metallica s deskami Load a Reload. Taky spousta fanoušků to definitivně odepsala a přitom dneska zpětně se ukazuje, že když k tomu opravdu přistoupíte bez toho předsudku, tak ty desky jsou skvělý. Já bych třeba vyzdvihnul ještě éru s Tony Martinem v rámci Black Sabbath, protože třeba taková deska Tyr, tak tu já jsem slyšel třeba konkrétně úplně první, od Black Sabbath a na tý strašně ujíždím, teď jsem si koupil i na vinilu a hraje to prostě parádně, je to skvělý. Miluju třeba i desku Risk od Megadeth, což je taky taková, řekněme, hodně odsouzená deska v rámci jejich diskografie, ale za mě patří těm jedním z nejlepších, protože je fakt skvělá, ale opravdu zase k tomu člověk musí přistoupit tak, jakože prostě je to jiný, než tak, jak jsme byli zvyklí u Megadeth. No a můžeme třeba zmínit i Gány, jejich Chinese Democracy, tak to je úplně stejný případ, a nebo třeba i Accept, Eat the Heat, rok 1989, první deska a vlastně, no, první, na který nespívá Udo. A ta je za mě taky prostě skvělá. Ale samozřejmě to nejsou ty klasický Accept, tak jak jsme je znali v těch 80. letech, ale tak je k tomu potřeba přistupovat. A našli bychom jich spoustu a spoustu. Klidně mi i můžete napsat, jestli máte nějaký takovejhle utajený klenot v diskografii svý oblíbený kapely, která byla odsouzená k tomu, aby se jakože v úvozovkách neměla líbit, ale přesto vy na ní ujíždíte. Takový guilty pressure. Tak napište klidně a já vám k tomu pustím další hudbu. Dáme si Offspring, Miroš Majda bude a taky Queenie na Rock Rádiu.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
12: A tomu říkáte problém?
14: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
15: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
16: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
17: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
18: Tlačím,
19: ale moc to nejde.
18: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
19: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
18: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Dali jsme si Queeny na Rock Rádiu, rok 1989, 10 hodin 37 minut, to je aktuální čas a já už vás v tuhletu chvíli můžu pozvat na náš web rockovýradio.cz do sekce podcast, kde najdete rozhovor, který jsme včera měli, a to v rámci hvězdní hodiny mezi 9 a 10 hodinou. Dorazil Márdě z Vypsaných Fixy a bylo to velice výživný, bych řekl. Jednak jsme si povídali samozřejmě o věcech, které jsou spojené s hokejem, protože Márdy je spjatý s pardubickým a vlastně mistrovským týmem, který letos vyhrál titul. Taky jsme si povídali o nový desce, která vyjde už zítra a jmenuje se Ideál. A taky nám Márdy z této desky zahrál takovou neoficiální píseň, nebo respektive další píseň z desky, ale neoficiálně, protože ji zahrál na akustiku a myslím si, že je to velice exkluzivní. Takže tohle to všechno najdete jednak na našich sociálních sítích, ale taky samozřejmě, jak jsem říkal, v sekci podcast, nebo klidně na Spotify na našem účtu Rock je slušná muzika. A můžete si to dát zpětně, pokud vám to včera uteklo. No a v tuhle chvíli vám můžu říct, že už příští středu se na vás chystá další host a bude to Jirka Daron, samozřejmě z Prago koncertu, který má pod palcem Masters of Rock, Rock Castle, Metal Fest a spoustu dalších jiných akcí. A právě o tom si budeme povídat, co nás všechno letos čeká, na co se máte připravit, pokud už máte lístky. A věřím, že se dozvíme i spoustu informací ze zákulisí, třeba o kapelách. Vzpomínám si, jak jsme se bavili, myslím, že před 2 lety, o kapele Five Finger Death Punch, která zahrála na Metal Festu, a spoustu dalších takových perliček ze zákulisí, takže bude o čem povídat a věřím, že to bude hodně zajímavý. Takže se máte na co těšit, ve středu Jirka Daron, Prago koncert, hvězdný host Rock Rádia. No a teď už pojďme na další muziku. Bastard si dáme si taky Briana Adamse anebo Nirvánu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky dikobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
8: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
13: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: www.jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43 haléřů. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíku ve výběr v sobotu proti Slovensku. Rock Radio.
1: Počasí. Jak to bude vypadat s počasím dneska? Převážně oblačno a odpoledne na východě při zvýšené oblačnosti se můžou dostavit i nějaký ty přehánky. No a teploty mezi 19 až 23 stupňů.

0: Celzia.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
0: No a z našich silnic tady máme jenom jedno upozornění. V tuhle chvíli aktuálně se řeší nehoda v ulici Husová v Lounech, tak tam počítejte s nehodou osobního auta, která tam komplikuje průjezd, ale jinak je to čistý na těch hlavních tazích a v těch větších městech, kde ladíte Rock Radio. To je skvělá zpráva, tak ať to vydrží a jezděte opatrně.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Elektrický oběd.
0: Tak jdeme na elektrický oběd, který startuje právě teď, něco málo po 11. hodině, a s vámi je Kamil Dráb, váš šéfkuchař, který je připravený plnit vaše objednávky, o který si můžete psát na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. To jsou jenom dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, a následně můžu přetavit do éteru Rock Radia, pokud tedy budeme schopni to přání splnit, protože občas si píšete o věci, který opravdu splnit schopný nejsme. To se nedá nic dělat, takže kdo ví, co hraje, tak má samozřejmě výhodu. A já na začátek pouštím hnedka první song, který je vždy standardně ode mě, a dneska mám chuť na to si připomenout naše víkendové radovánky v rámci kapely Metallica a dáme si Unforgiven, což mi připomíná, že zrovna tuhle písničku jsme o víkendu nehráli. No, tak už to někdy bejvá. Tak a možná proto právě na ní mám chuť teď. Tak si pojďte se mnou společně dát.

Metallica Unforgiven, první píseň dnešního elektrického oběda, kterou jsem vybral já a teď už jdete vybírat vy. Konkrétně Alča, která napsala, že by chtěla nechat zahrát pro svoji kamarádku Monču k dnešnímu svátku a mělo by to být něco od Halloweenu. Moc děkuji. Ano, Moniky mají dneska svátek, tak přejeme z Etera, nebo z Eteru Rock Rádia všechno nejlepší všem Monikám, který právě teď poslouchají a jestli vám stejně tak jako Monče, který budeme teď hrát Halloweeny, udělají radost, tak jedině dobře. Všechno nejlepší, děvčata, a tady jsou Halloweeny.

Tak tohle byly Simple Plan, který jsme si dali na Rock Radio v elektrickém obědě, muziku, kterou zařídila Veronika. Další přání je od Josefa, který napsal, že by chtěl slyšet Panoptiko a písničku Sancho Panza pro všechny, co poslouchají.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
5: magickou rokovou operu Malý princ.
4: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
5: Ve středu 27. května od 18 hodin.
4: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.prageboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Co je?
17: Dobravárt, vezeme vám pračku.
16: A co teď?
17: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
16: No tak to si rozumíme.
18: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.

Runaway Train a Soul Asylum na Rock Rádiu, přání, který chtěla slyšet Monika taky k dnešnímu svátku, že si to nechá zahrát, tak to jsem udělal velice rád. Děvčata dneska slaví i v éteru Rock Rádia a tady mám další vzkaz a ten je, že bych měl zahrát nějakou specialitku, nějakou hodně starou píseň od Olympiku. Padaly tady nějaký nápady, nakonec tedy, abych něco vybral, něco, co třeba všechny překvapí, jestli si to ještě pamatují. Tak já jsem sahnul hodně do historie kapely Olympik a vybral jsem Rosomáka.

Rolling Stones a Love is Strong na Rock Rádiu, tak se nám to krásně sešlo, před chvílí Olympici, teď ještě Stouni a to ještě ani nevíte, co pro vás mám za chvíli. Tuhle tu muziku chtěla Věra a já tady mám další vzkaz a ten je od Bedřicha, který by chtěl zahrát něco od Beatles. Všem do práce a tobě do studia, ať máme hezký den, díky. Takže jsme to sfoukli všechno, tyhle ty legendy, které začínaly jak na hudební scéně světový, tak na naší domácí scéně a samozřejmě to všechno nastartovali, o tom nemůže být sporu v rámci Beatles, Rolling Stones a taky Olympiku našeho. Takže to pojďme doťuknout. Tady jsou Beatles na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
7: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
8: Wow, barva mechanický pomeranč?
9: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Firefest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base na otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Base.cz.
0: Base and Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
11: Byt 3+1 v Králově Dvoře na Berounsku za 5 250 000. Byt 3+KK v Mariánských Lázních Úšovicích za 4 660 000. Chata u Brněnské přehrady v Bystrci za 1 600 000. Rodinný dům v Lipčanech na Královéhradecku za 3 200 000. A rodinný dům v Dolní Lutyni na Karvinsku za 4,5 milionu korun.
10: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
12: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
15: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

Tak tohle byl Ozzy Osbourne, Alita Ford na Rock Rádiu, který jsme si poslechli právě teď, Close My Eyes Forever. No a bylo to přání, který zařídil Richard. Já tady máme přání, který je od Báry ze Lhoty, která píše, že právě upekla 150 pouťových koláčků a chtěla by za odměnu zahrát Daniela Landu a Muži z padáky. Děkuji moc. Tak gratulujeme a tady je

Tak to byly Papa Roach v elektrickým obědě, který jsme si dali díky Ondrovi, a poslední přání tady koukám je od Pavla a Báry, protože tady píšou, že by chtěli nechat zahrát O mňák až dorp Měsíc pro Honzíka Voženílka z Tábora, ať se nepřejí na obědě jako včera. Díky moc, Pavla a Bára tady píšou. Takže jdeme na to, tady je Mňák až dorp, se nepřejí na obědě jako včera. Díky moc, Pavla a Bára tady píšou. Takže jdeme na to, tady je Mňák až dorp, a je to asi úplně poslední kousek.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Okolí jihoitalské Neapole.

0: Dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy. Fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu. Ve finále na stadionu Bešiktaše v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Evropská liga tak má po druhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládal Tottenham. Rock Radio,
1: počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy je skoro jasno, místy většinou slabý, anebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Svobody v Štěpánkovicích, okres Opava, je nehoda osobního auta, obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockovej for.
1: A je pár minut po 12. hodině, já vás zdravím, rockerři, začíná rokový vraz s Danem. No a já jsem včera měl na finále českého poháru MOL Cupu, trošku se mi to nepovedlo, jsem se zdržel na pivko, pak jsem tam vydržel asi tak do 10 do večera a fotbal jsem neviděl, takže třeba příště se podívám, on ten fotbal stejně, co jsem na to koukal, stál zapret. A my si pustíme nějakou hudbu, čeká nás Bon Jovi, Boston nebo Halloweeni.

0: A to byly Bon Jovi a Born to Be My Baby. No a včera se nám hrál pohár českej, MOL Cup, bylo finále, bylo v Hradci Malšovické aréně o 6 hodin a Jablonec tam byl s Karvinou, hráli mezi sebou. Jablonec vedl od začátku 1-0 po penaltě Java. No a pak začalo Karvina dorovnal na 1-1, pak Kahun Vinicius, není to brácha Viniciuse, je to jenom zhoda, tak ten dal na 2-1, no a pak Jablonec samozřejmě vystřídal v 51. minutě a přišel tam Gambiec Ebrima, ten dostal za 6 minut červenou kartu a to už byl průser, protože pak už šli v 10 a 3-1 nakonec to skončilo ten zápas. No, možná Karviná se ani nepodívá jako vítěz do poháru, protože oni mají nějaký průser s tím, jak měli ty sáskrský, jak je vlastně sebrali půlku toho týmu tam, takže se to bude řešit. Možná ten Jablonec, když prohrál, tak se možná ještě podívá do poháru. No a my se podíváme na další hru Scorpions, Him, anebo Jiné kafe.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
12: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
13: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
14: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
15: Lyže?
16: Happy Sport.
15: Dětské kolo?
16: Happy Sport.
15: Půjčovna?
16: Happy Sport.
15: Servis?
16: Happy Sport.
15: Bazár?
16: Happy Sport.
15: Šťastné dítě?
17: Happy Sport.
15: Happy Sport?
16: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
17: Happy Sport.
18: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: He shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: A to byli Scorpions. A jestli ještě nemáte plán na sobotu, tak já ho pro vás mám, protože tuhle sobotu 23. května bude v Českých Budějovicích, startuje Rockin' náš. No a bude to v pivovaru Samson a bude tam celý náš tým, který se na vás bude těšit. Provede vás tým Anabel, ta to bude moderovat a zahrajou poslechu a tanci Alkohol, Horký žeslíže, Dimitri, Trantenberg nebo Traktor. A jestli se tam chcete dostat, tak já pro jedno z vás mám 10 lístků, když nám vyfotíte vás a vaší partu, se kterou tam chcete jít a pošlete nám nějakou crazy fotku, ale bude to na e-mail a to studio@rokovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší, ať máte plán na sobotu, ať se tam podíváte a pořádně si zapaříte.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
7: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
8: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Vše pro bagr.cz.
11: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr.cz.
12: Stavebniny DEC přináší megaakci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Atención, señoras y señores!
17: La Tropical Party opět roztančí smích.
16: Stres.
17: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
16: La Tropical!
17: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
16: Yes!
17: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchou. Více na www.latropical.cz.
16: Awarashar!

0: suvenírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenírkárna.cz.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona,
3: slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail,
4: The Rasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
9: Slušnej rok. Pro Benešov na 95,8 FM.
10: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel trvá

0: a na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na summit omezí ústavní pravomoce prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní soud. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. Skupina Veolia Energie vzhledem k teplému počasí přerušila topnou sezónu. Byla chladnější než ta předchozí. Veolia přestala topit napříč celou republikou s výjimkou Mariánských Lázní na Chebsku, kde je podle ní dlouhodobě nutné počítat s chladnějším klimatem. Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, večer místy je skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
2: Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
1: Rock Radio. Doprava. Na dálnici D11 je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, je tam překážka na vozovce. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej voraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a pokračuje rokový voraz s Danem. No a my se za chvilku povíme něco o mistrovství světa v hokeji. Pak tady pokecáme s Kájou, že už mám ve studiu Káju. No a ještě si pustíme nějakou hudbu, třeba Oasis, Dimitri, anebo teďka Ariem.

0: to byly Oasis. No a já jsem tady trošku projížděl a našel jsem tady totální pecku, nebo teda aspoň pro mě, Nickelback fotograf. No, určitě Kaja nebude znát Nickelback.
1: Kámo, tak tady jsi na špatný půdě, Dane. Na špatný.
0: Takže jako mi chceš říct, že znáš Nickelback?
1: Ty jsi, kámo. Počkej, když přijde Nickelback.
0: Počkej, to je mé mladí, to je mé mladí.
1: Počkej, ale moje taky. Ono se to nezdá, ale mě už křupou kolena.
0: Já jsem ti jenom teda chtěl říct, jako, že ta písnička je na 20 let stará, to tady se ještě nebyla, jo?
1: No, ještě ne, no. Ale počkej, ale když přijdu Nickelback, já tančím na stole a mám někde možná záznam, já ti ho potom pustím možná.
0: Pošleš, pustíš?
1: Oboje.
0: Tak já to tady ohulím a budeš tancovat tady?
1: Jo, tak jo.
0: Takže dáme rýlsko.
1: A dáme to na socký rok rádi,
0: dobře,
1: až, jo?
0: Dobře, super. Takže čekaj nás Nickelback fotograf a pak bude Strejda Proteus a jo, cesta. Ale to je za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pomoc. Nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na DEK.cz.
14: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
15: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: to byl Strejda Proteus a jeho cesta. No a my se půjdeme podívat do Švýcarska taky cestou, protože tam dneska pokračuje hokej, mistrovství světa v hokeji.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
2: Dneska nám zase pokračuje další den mistrovství světa v hokeji, takže Dané, já ti teďka momentálně házím svou elektronickou tušku, co nás dneska čeká.
0: Tak budem se na to podívat na ty zápasy, co dneska sledovat na mistrovství světa a já vám to hned řeknu. Dneska to pokračuje Kanada-Norsko ve 16:20. Myslím si, že Kanada je velký favorit, přejedou Norsko, Lotyšsko, Finsko, tam je to taky jasný, to je taky 16:20, Finsko vyhraje. A pak máme Dánsko-Slovensko ve 20:20, Slováci by měli porazit Dány. A pak je tam zápas, který já budu sledovat, a to jsou Švýcaři s Velkou Británií, je to ve 20:20. Švýcaři včera porazili Rakušáky 9:0, takže dneska čekám, že přejedou tu Británii 10+. No a včera to byla taková znuzecnost našeho hokeje, protože jsme se trápali s Italama, jsme prohrávali od druhé třetiny 1:0, pak ve třetí třetině jsme to otočili a vyhráli jsme 3:1, ale čekal jsem to teda lepší, protože kdysi, když jsem byl mladší, jak si pamatuju, že jsme poráželi Itálii 12-13. No, bohužel, no, po té olympiádě nedorazilo tolik kluků, takže to bude těžší, ale uvidíme, třeba ještě kluci zaberou.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: No a my si pustíme ještě nějakou hudbu, Kájo, co nás čeká?
2: Čeká nás Red Hot Chili Peppers, Genesis, Kissing Dynamite, ale teďka už Tři sestry a jich Mexico.
0: Mexico.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
8: A tomu říkáte problém?
10: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
11: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
12: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
13: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný? Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running.
18: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
18: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
18: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
20: Firma na zážitky.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: hurts when I need you. This life is more than just a read-through.
1: A to byly Red Hot Chili Peppers a Can't Stop z roku 2002. No a já děkuju Káje, se tady za nama stavila. Kdo neví, kdo je Kája, my říkáme Mystery Kája, protože ona je jediná v rádiu, nikdo neví, jak vypadá.
2: A hlavně, co tady dělám přes týden, když jsem víkendačka.
1: Tak, tady, vlastně ty jsi tady v každém pořadu tady. Jo, tady přijdeš na rozjezd, na dopoledne, na voraz, na odpoledne zase, večer seš tady. A na přání už tady taky byla?
3: Ne.
1: No, to ti chybí.
3: No víš? Právě.
1: Ty nejdeš za naším kapitánem se podívat ještě tu?
3: Jako můžu, no, ale nevím, jestli kapitán bude načený, že...
1: Jirka je super.
3: Hele, já si mám představit, že by normálně lidi napsali fakt třeba o Don't Cry od Guns N' Roses a teďka ten Jirka to tam pustí a já tady budu bulet, že Jirko, proč to pouštíš? Ne, je fakt vtipný, že já jsem tady vlastně pořád a ani jako, lidi si podle mě myslí, že jsem za to teďka jako placená, že jsem tady jako přesto, ale já jsem tady dobrovolná.
1: Jo, to jste zadarmo, tohle takovýhle lidi se blbě hledají právě, ještě mladý, jo, kdybyste jí dohledal nějakého dobrého brigádníka, my tady máme Káju, Kája to dělá ráda a zadarmo.
3: Všichni. A ještě odborník na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. My tady máme Káju. Kája to dělá ráda a zadarmo. Všechno.
3: A ještě odborník na hokej a na formule, kdybyste potřebovali.
1: Specialista na všechno. K narozkávnu nese LPčko třeba i.

0: Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
12: Kaufland.
14: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
15: Rock Radio. Zprávy.
16: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Cestující v pražském metru pomocí tlačítka nouze zachránili ženu. Ta ve stanici Smíchovské nádraží nešťastnou náhodou spadla mezi vagóny. Bezpečnostní tlačítka jsou na nástupištích stanic metra většinou na začátku a na konci nástupiště na stěnách, případně na sloupech. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce. Trenér fotbalové reprezentace Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčky, útočníka Kabonga a záložníky Sojku se Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočník Chorý a obránce Douděra. Po zranění se vrací Hložek.
17: Rock Radio. Počasí.
18: Dnes bude oblačno až polojasno, večer místo je skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
19: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
17: Rock Radio. Doprava.
18: V ulici Martinovská v Ostravě nehoda dvou osobních aut, obešlo se tam bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
20: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
17: Rock Radio. Rockovej foras.
18: A je pár minut po 14. hodině a my máme poslední hodinu rockového razu s Danem před sebou. Už je máme vždycky čtvrtek, zítra je pátek a čeká nás volný víkend. Doufám, že už máte koupený lístky na sobotu, protože my startujeme v Českých Budějovicích Rockin. Takže podívejte se na naše stránky a kupte si lístky na Rockin a vyražte si zapařit. A já jsem tady vyhrával solidní pecku s Andrý Semenu.
17: Rock Radio.

0: A to byli Judas Priest. No já nehodlám zpomalovat, teprve budem začínat, protože teď to ještě rozjedem. A já si vždycky vzpomenu, když přijdu do práce na takovou jednu scénku, protože já mám rád naučené věci, tak vždycky tady dávám první co, tak dávám si kafe. No a já otevřu tu kuchyňskou linku tady v práci a hledám ten hrníček a hrníček nikde. Říkám, tyjo, tak to část to udělám. No a vždycky mě blikne tato scénka z filmu Účastníků zájezdu a já vám to pustím, to miluju. Tak dáme to.
1: Kolik chybí, Karle? Tak mi to řekni.
2: 5. To fakticky nechápu.
1: Říkáš to těm lidem, Karle? Říkáš jim, aby ty počálky vraceli?
2: No říkáme jim to pořád.
1: Když jim to říkáme pořád, tak to fakticky nechápu.
0: Jo, takže takhle tam mám v práci, taky pořád říkáme, to dávají domičky ty hrníčky, aby to umyli a já se tady ráno mohu udělat kafe, až přijedu. No a pro všechny lidi, co prožili blbou lásku, pustím Krucipis. Láska je kurva.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Toto je.
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
12: A tomu říkáte problém?
14: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
15: Polkafest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
16: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
17: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
18: Vidíš to?
19: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
18: No a víš, co vidím já?
19: Co?
18: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
19: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
18: U nás si vybere úplně každý.
19: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
18: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků. Nemůžete nic zkazit.
19: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automotoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní scuk. A pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánována od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus. Stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy. Ale neváhejte, kdo dřív přijde.
0: Rock Radio Motokeci.

0: vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který si ale nemusíte dělat hlavu, od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: to byly Iron Maiden, na mě zrovna dneska od nich přišlo tričko, vypadá to sice jak ubrus, ale je to moje velikost. A já už vítám kluky ve studiu.
1: Nazdar.
2: Čau.
0: Konečně jsme tady ve třech, takže budeme to dělat ve třech.
2: Jo, už
1: konečně,
2: jsme tady.
1: Konečně už tady nebudu sám, ty brdě, na tom odpolední, už se nemůžu dočkat.
0: Aspoň víš, jak se cítím vždycky tady.
1: No, ty brdě, vůbec mi to nebavilo teda. Ne, samozřejmě to bavilo. Jsem si psal s lidma, aspoň zatím, bylo to v pohodě. Jo, takže zase můžeš jet, Kubo.
2: Jo, hele, já klidně, hele, takhle, jako já dneska se klidně půjdu domů vyspat, to jako vůbec nemám s tím problém, já jsem stával ve 4 ráno a nesmím jako zastavit, jestli jste viděli film Nebezpečná rychlost o takovém tom autobusu, který nesmí pod 50 km hodině, jinak vybouchne, tak takhle si teďka připadám, že když zastavím, tak buď vybouchnu nebo usnu.
1: Ty brďo, no,
0: tam tak... Keanu Reeves nehrál tam nahoru?
2: Jo, a Sandra Bullock, jo. Ano, přesně tak.
1: Ano, no, tak prostě tě nesmíme zastavit dneska.
2: Ano, nezastavujeme, prostě dneska jedeme, bude to odpoledne, prostě narvaný rokovou muzikou, energií a všim.
0: Tak já vás nebudu zdržovat. Pustíme nějakou hudbu ještě poslední 20 minutách. Pink Floyd, Steel Panther, anebo Kabátěk, Myslivecký ples. Tak se mějte hezky a čau.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenýrkárna.cz.
6: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Basin.cz.
7: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
8: Mám barák děravej, do postele fičí, snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
7: Wow, barva mechanický pomeranč?
8: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Tlačím,
10: ale moc to nejde.
9: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
10: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
9: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
7: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.
8: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.
7: Rock Radio. Zprávy.
9: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávou. Policie kvůli napadení evakuuje střední školu v Pardubicích. Bezprostřední okolí je uzavřeno. Na místě policisté zadrželi podezřelou osobu. Událost se stala na střední průmyslové škole chemické. Zasahovali tu taky záchranáři. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, se opět mění. Benzín zítra podraží. Litr může stát až 45 korun a 23 haléřů. Naopak nafta zlevní. Pumpy budou moci prodávat až za 42 korun a 31 haléřů za litr. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Za duben vybral stát na mýtném téměř 1,7 miliardy korun. Je to o 120 milionů méně než v březnu. Víc než polovinu mýtného zaplatili dopravci ze zahraničí. Nejvíce z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. V jihočeských Vodňanech probíhají ode dneška rybářské dny. Akce, která potrvá do soboty, nabídne bohatý program. Jaký ví ředitelka městského kulturního střediska Alena Hronková?
10: Veřejnost se může těšit na dny otevřených dveří laboratoří, experimentální rybochovné pracoviště i genetické centrum. Městská galerie připravila na rybářky hned 5 výstav a knihovna Gelasa Vodňanského nabízí rodinnou hru Vodní svět.
9: Já ještě doplním, že dneska je na programu Večer přátelství a součástí akce je taky bohatý hudební program. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
7: Rock Radio, počasí.
11: Vypadá to, že pár kapek nám dneska ještě pořád spadne, ale už to nebude opravdu nic velkýho. Maximálně v jižních Čechách, taky v kraji Vysočina a možná na východě Moravy, ale opravdu jen ojediněle. Jinak máme polojasno po celé České republice a teploty kolem 21 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Myslím si, že zimní bundy už bychom pomalu mohli začít dávat pryč, protože od zítřka už nepadne ani kapka.

0: Na dalších asi 10 dní. Zítra teploty kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 8.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
2: Tak jak to vypadá na českých silnicích? V Ostravě na Plzeňské ulici ve směru na sever u nájezdu na Rudnou, tak tam boural osobák s nákladákem. Je to sice bez zranění, ale umíte si představit, že to zabere nějaký prostor a tím pádem o to míň prostoru zbyde pro vás, abyste tam projížděli, takže si tam asi možná postojíte. Na silnici 360, což je mezi Poličkou a Litomyšlí, zhruba na půl cesty mezi těmhle dvěma obcema, tak tam se srazily dva osobáky. I tam budete projíždět teďka s komplikacemi. A autobus vjel mimo silnici na Příbramsku, je to zhruba u mostu přes Vltavu u obce Cholín a na místě zasahují záchranáři, takže dávejte pozor.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
0: 15 hodin, 4 minuty k tomu, rokový odpoledne a konečně s Kubou i s Petrem. Kuba už je konečně zpátky.
2: Je to tady, jsme v plný síle, nebo takhle, v plným počtu, v plný síle budeme až od příštího týdne, bych řekl, protože samozřejmě znáte to. Když přijedete z dovolený, tak potřebujete zhruba ještě stejný počet dní na to, abyste se z té dovolený zotavili a mohli jste se zase zapojit do procesu, pokud teda musíte. No, což my musíme, ale dobrý je, že my máme tu výhodu, že naše práce je v podstatě rozdávání radosti, někdy taky nějakých lístků, no a hlavně rokový muziky.
0: Je to, hele, docela jako nezapomněl jsi to, ty brďu. Jako
2: já jsem trénoval celou dobu. Jako, hele, se mnou nešlo vydržet, všichni, co tam byli na tom hotelu, tak vlastně už mě měli málem plný zuby, protože já, jak mi chybělo to vysílání, tak jsem prostě pořád tak jako mluvil a jako potřeboval jsem být vtipnej pro všechny. Takže jsem rád, že teďka už konečně mám ten mikrofon, do kterého můžu mluvit, že už jsme tady spolu a že máme posluchače a že máme před sebou rockovou muziku.
0: Hele, bude to našlapaný, pojďme se na to rovnou podívat. Linkin Park, taky Megadeth, ale teďka už to rozjede Dan Landa a jeho Muži z padáky. Tak rokový odpoledne, jdeme na to.
3: Leto stoupá nad mraky,

0: Nějaká žďorb a nejlíp jim bylo. Nejlíp jim bylo asi v roku 95, když tady tu písničku napsali, ale vám bude nejlíp asi tak 23.5. na megakoncertu Rybiček 48, že tam vás můžeme dneska poslat.
1: 100% je to vlastně pozítří, je to velká akce, určitě už jste o ní dostkrát slyšeli, budou tam Rybičky, bude tam Jarda Uhlíř, normálně uslyšíte naživo prostě ano. Všechny tyhle ty věci, které znáte z dětství a možná, že i teď si je zpíváte. Kamil Střihavka tam taky bude, Byt číslo 4, no prostě spousta muziky. Určitě si to užijete, no a užijete si to hlavně, když na to budete mít lístky, jinak vlastně to nejde.
0: Takže otevřete Facebook a klasicky nám napište na stránky Rock Rádia, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a nezapomeňte k tomu dát ještě telefonní číslo, ať vám odsud z éteru můžeme hezky zavolat.
1: Těšíme se na to, až si s váma pokecáme asi za hodinu, každopádně teď už se naučíme lítat, já už jsem se dneska proletěl, takže teď už je to na tomu Petty, dáme si Learning to Fly, Avantasia za chviličku, no a Europe a jejich Kerry, tak to je taková romantiárna už za chvilku.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
15: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
16: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tří v zooparku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku zelčím připravené i sady programů, které mohou využít a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
15: Pro školy v přírodě je tedy zoopark zelčím zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
16: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování. Podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.
15: A co další volnočasové aktivity?
16: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
15: Takže opravdová škola hrou. Zooparkzelčín.cz.
17: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
18: Lyže?
19: Happy Sport.
18: Dětské kolo?
19: Happy Sport.
18: Půjčovna?
19: Happy Sport.
18: Servis?
19: Happy Sport.
18: Bazár?
19: Happy Sport.
18: Šťastné dítě?
4: Happy Sport.
5: Happy Sport?
19: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Tom Petty se pomalu učí lítat a já si myslím, že nám by se to taky docela hodilo, protože viděli jsme ten zápas s Itálií.
1: Ty brďo, včera jsem na to koukal docela jako těžce, co? Ty brďo, hlavně teda na těch jako na ty první dvě třetiny se koukal dost těžce. Jako v té třetí třetině se to naštěstí všechno otočilo, ale jako říkáš si pak doprčistýho tým, který vlastně nikomu, který dal za celou dobu jenom jeden gól a nám tam už rovnou jeden dali bez toho, aniž bychom jim my nějaký dali. No ty brďo.
0: Jako. Já si normálně myslím, že existuje nějaký jako režisér nebo někdo prostě na tom mistrovství, nějaký Švýcar prostě, kdo tam za nima přišel a říkal, hele, oba víme prostě, nebo všichni tady víme, že Česko-Itálie, to je potenciál mít to prostě jako strašná nuda, že jo, 10-0 a takhle, pojďte to trošku zamíchat, ať je to prostě drama, jasně, že Češi nakonec vyhrajou, tak já si myslím, že je to možná takhle, víš?
1: No a nebo jsem si taky říkal, že to třeba byl jako Rulíkův plán, celý tohleto, jakože nechme je, ať si první dvě třetiny myslej a pak jim to ukážem. Jo, jako tím se tak jako já osobně uklidňuju. Jo?
0: Jako vlastně natrénovat si dotahování výsledků, že jo?
1: No,
0: to se vlastně
1: tak,
0: jako velmi hodí.
1: Přesně tak.
0: No tak jako takhle. Každopádně, pánové, děkujeme, že jste udělali takovýhle hezký drama, ale klidně nemusíte příště zase. Jako to, o tom my se jako rádi obejdeme klidně bez toho. A co nás čeká příště? Myslím si, že Slováci pozítří, ne?
1: Slovensko nás čeká v sobotu, jestli
0: jo,
1: se nepletu.
0: Je to tak?
1: Ano, ano.
0: No tak, jak to vidíš, no? Slováci, hele, já nevím, Slavkovský přijede, nebo
1: jako,
0: ne?
1: Jako uvidíme, víme, co předváděli na olympiádě, že jo? Tak uvidíme, jak to dopadne, ale držím nám palce a snad předvedeme tu samou vervu jako se Švédama.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Každopádně doufáme, že z toho nebude občanská válka, ta nás čeká samozřejmě jenom od Guns N' Roses, Civil War už za chvilku, taky Parkway Drive nebo Nightwish, Bye Bye Beautiful.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Už zase nejde internet.
10: A Wi-Fi je pomalá.
9: Ne.
11: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
10: Yeso!
12: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
11: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
14: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
15: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
16: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
17: Odplouvám kránu, na katamaránu.
18: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
17: Odplouvám kránu na katamaránu.
18: www.prageboats.cz.
17: Už vím.
18: Tak vzhůru na palubu.
19: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
20: magickou rokovou operu Malý princ.
19: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
20: Ve středu 27. května od 18 hodin.
19: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
21: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
22: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
23: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, skluzavkách.

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Podle ní má zadržený na školu vazby a bližší informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci a podvody při sázení na sportovní zápasy. V případu je celkem obviněno 32 lidí. Teď po propuštění jsou všichni stíhaní na svobodě. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží na Bulovce, je dál bez příznaků. Nepodstoupil žádná vyšetření a je na pozorování v naprosté izolaci. Muž byl do Česka převezen v noci na dnešek z Ugandy. O to, aby mohl být do konce inkubační doby v Česku, požádalo americké velvyslanectví. S příchodem teplých dnů začínají města po celé republice zdobit květinové záhony. Třeba v Hradci Králové zahradnice technických služeb vysadí přes 54 tisíc letniček. Ty ozdobí parky nebo náměstí. Kde všude lidé uvidí, říká mluvčí radnice Kateřina Malá.
2: Největší množství tradičně zamíří do Jiráskových sadů, kde bude k vidění přes 12 tisíc květin. Další výrazné květinové kompozice vzniknou například v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, na Masarykově a Ulrichově náměstí.
1: Výsadba vyjde Hradec Králové na více než 2 miliony korun. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska to ještě není úplně ono, ale od zítra už to bude lepší. Dneska nás čekají průměrné teploty někde kolem 20, možná 21 stupňů. Ještě po zbytek dne na východní polovině bude ještě pršet, na jihu Čech taky, ale dobrá zpráva je, že k večeru by mělo ustávat jak srážky, tak taky oblačnost a k večeru a taky přes noc už by se mělo víc vyjasňovat. Dobrá zpráva je, že v noci bude 10 stupňů, což není zrovna úplně hrozný. Není to taky úplně super. Na teplý noci se ještě počkáme. Každopádně zítra bude hlavně v Čechách víc jasno. Mraků bude trošku míň, naopak na východě, to znamená Morava a Slezsko, tak tam těch mraků bude trošku víc, každopádně slunce určitě uvidíme a teploty někde mezi 21 až 25 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Dejte si pozor, policie Náchodská v Nováči nad Metují. Je tam sobě nákladňák s osobákem a naštěstí ale bez zranění. V Praze si dejte pozor, policie Chodovská, tam je v sobě taky osobák s nákladňákem a taky policie Italská, tam se zase srazil osobák s chodcem a je na místě akorát záchranka, takže rozhodně počítejte s kolonou. Ještě tady máme jednu nehodu hlášenou na silnici 12 u Tuklad, tam jsou sobě dva osobáky a s držením počítejte tak asi do 10 minut.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 16 hodin a 2 minuty k tomu. Rokový odpoledne pokračuje. Kuba i Petr jsou na svých místech a máme pro vás lístky na megakoncert Rybiček 48 v sobotu.
4: Děje se už za dva dny, takže rozhodně vy, co tam chcete vejít a chcete vidět mimo Rybiček taky Jardu Uhlíře, Kamila Střihavku, Byt číslo 4 a další, tak rozhodně napište na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám a tak za 40 minut je jeden z vás od nás dostane.
3: A to tě trochu bolí. Teda ne to, že rozdáváme lístky, ale to je pecka, co nás čeká od Alice, už za chvíli budou taky Rammsteini, vypsaná fixa, tak to je vždycky jistý, ale teď už robe.

Rock Radio.

0: to ti trochu bolí, Alice.
1: Jo.
0: Právě teďka dojeli.
1: Dan Bárta za mě jako jeden z nejlepších českých zpěváků, jako jeho hlas je opravdu nesrovnatelný.
0: To se ani nedá s nikým srovnávat.
1: Je to skvělý. Každopádně, pojďme si teďka srovnat čas, protože máme 16 hodin a už skoro 18 minut a my máme dneska extra porci štědrosti. To chci říct,
0: velkou,
1: jsme štědrý
0: velkou.
1: A rozdáváme lístky tentokrát na Rockin v Českých Budějovicích, který se děje v sobotu a máte do zítra čas poslat nám fotku.
0: Stačí to, abyste vyfotili svoji rockovou partu, klidně to můžete vyfotit teď, anebo to může být nějaká starší fotka, fantazii se meze nekladou, ale máte na to čas, jak říkal Kuba, zítra do 3 hodin a naše porota potom vybere jednu partu z vás, která od nás dostane 10 lístků na Rock in v Českých Budějovicích už tuhle sobotu.
1: Jsme na to zvědaví, kdo tam půjde, vždycky se nám líbí tyhle ty fotky těch rockových part, protože to je prostě radost, jako chodit na koncerty s kámošema, to je vždycky paráda, takže kolik je tam 10 lístků?
0: 10 lístků, ty brďo, to je docela jako hustý, no.
1: Kdo ti dá 10 lístků na festák?
0: Jako, myslím si, že snad žádný jiný rádio, jako, sorry.
1: Hele, určitě ne, Rock Radio ti dává 10 lístků, no a taky další 3 pecky, který si poslechneme za chvilku, Status Quo, Amarant, anebo Green Day, Boulevard of Broken Dreams, už za chvilku.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
5: Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yes!
8: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awara šar!
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
13: Vše pro bagr CZ.
14: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
13: Vše pro bagr CZ.
15: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Status Quo a In the Army Now právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 16 hodin 34 minut k tomu a já si myslím, že už je na čase někomu udělat radost a rozdat si nějaký lístky. My už známe jméno výherce, takže se s ním teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni společně uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
4: CZ.
5: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
6: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
7: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promis 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
12: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
15: Topcentrum CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
0: Rock Radio. Jsme tady zpátky, rozdáváme lístky na megakoncert Rybiček, no a s náma je tady Lukáš. Nazdar, Lukáši.
16: Nazdar, kluci.
0: Prosím tebe, ty jsi nám napsal velmi zajímavou zprávu a já bych potřeboval něco vysvětlit. Ty jsi napsal, vzal bych sebou svoje tři děti a manželku, aby se pořádně unavili a nemusel jsem je potom tolik tak dlouho uspávat. Tak koho ti trvá nejdýl uspat?
16: No, manželku.
0: No, dobře, a teď já jsem doufal, že to bude nějaký dítě, teď už to bude ta otázka horší. No a co nakonec zabere?
16: Já nevím, tak zkusíme se unavit, jo, poslechem dobrý muziky, nějaký alkohol, pro manželku a Uvidíme, jak to dopadne, no, kdy se vrátíme.
17: To je moc dobrá odpověď. Hele, tak hlavně si tam pořádně zatančete, užijte si to a no tak samozřejmě i s dětma, že jo, toho alkoholu zase jako opatrně, abyste ty děti pak našli. A nebo jste no, naopak si nevzali domů víc dětí, než se kterýma jste přišli, to je jako taky blbý.
16: Jo, no to už snad ani ne, to jo.
17: No a tak ještě dobrý. Poslední věc, co ti chci popřát, aby si neusnul první ty.
16: Jo, no, to je taky možnost, uvidíme. Jak to dopadne, kluci, děkuju vám, rád vás poslouchám.
17: To jsme moc rádi. Děkujeme, Lukáši. Hele, tak jo, užij si to moc, pozdravuj od nás rybičky a zase se někdy ozvi. Nazdar, Luky, čau.
16: Děkuju, ahoj.
18: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
0: Zpráv přišlo zase docela dost, ale nebojte se, ještě pořád zítra tady pro vás dva lísky budeme mít připravený, takže to když tak zkuste ještě zítra. Teďka už se ale pojďme na další muziku. Kiss, Aerosmith, aneb The Who, anebo Škvoři a jejich Síla starých vín, která startuje právě teď. Rokový odpoledne pokračuje.

0: www.jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkárna.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri

0: Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.
2: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel chce jet na nadcházející summit NATO do Turecka. V případě, že vláda svým rozhodnutím o složení delegace omezí ústavní pravomoce hlavy státu, bude se muset obrátit na ústavní soud. Spor mezi vládou a Pavlem o složení delegace na summit se rozhořel začátkem dubna. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit třeba tehdy, když jste ji neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
4: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
3: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagony. Při nastupování do metra se totiž nechtěně srazila s mladíkem, který z něj vystupoval. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Správa se s hasiči domluvila na ukončení už ve středu. Situaci pomohlo deštivé počasí i to, že na místě nejsou skrytá ohniska. Požár vypukl 2. května. Policie ho prověřuje jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Ze zpráv je to všechno. Hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
5: Dneska mám venku polojasno a teploty kolem 21 stupňů. Večer nám to padne asi na 10 stupňů a pořád je ještě nějaká možnost, že pár kapek nám spadne v jižních Čechách anebo na východě Moravy, tak se na to dejte pozor. Od zítřka už ale žádný déšť nebude a po asi 10 dní budeme mít jenom krásné slunivé počasí. Zítra bude opět polojasno a teploty kolem 23 stupňů dokonce. Večer to padne na 8.
6: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Rock Radio. Doprava.
5: Momentálně dám asi zapravdu všem, kdo tvrdí, že Pražáci neumějí řídit. Na Záběhlický totiž u autocentra bourali dva osobáky, takže si tam dejte pozor při průjezdu. Na Praze Východ, tak tam zase mezi Mnichovicem a Ondřejovem boural osobák s trolejbusem. I tam projíždějte opatrně, je to tam spíš tak jako v lese, takže to možná neuvidíte úplně hned. Na Pražském okruhu, tak tam přímo na Radotinském mostě ve směru na Ruzeni, tak tam taky bourali, nebo tam je odstavený auto a zasahuje do pruhu, takže si na něj dejte pozor a radši si tam zpomalte. No ale aby se neřeklo, tak v Havířově Žermaně, tak tam jsou taky dva osobáky v sobě, takže nemyslete si.
7: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
5: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr konečně společně za mikrofonem. Hele, lístky jsme rozdali, pozvali jsme vás na akce. Dokonce jsme vám i řekli, jak získat ještě dalších 10 lístků na Rock In. Ale tady v té hodince si myslím, že jde hlavně o muziku. Co ty na to?
8: 100%, hele, muzika je to, kvůli čemu jsme tady. Mimochodem, tam, kde jsem byl, tak tam zase jako taková rocková muzika úplně nebyla.
5: Fakt.
8: Bylo to všechno taky. No,
5: opravdu,
8: a to, no, něco takového, ale každopádně, jako bylo teplo, no, každopádně, teď už jsme tady, teplo už je i v Česku, je to paráda, dáme si Eye of the Tiger, bude Godhard, pořádně dáme pecku TNT za chviličku, ale
5: to
8: teď,
5: se těším,
8: že jo, TNT je strašně dobrá věc, teď ale Good Charlotte a jejich Actual Pain, tak si to užívejte, posloucháte Rock Radio.

0: Kapela Survivor, Eye of the Tiger, naprostá klasika, myslím si, že to rozhodně patří do zlatého fondu rockové muziky a rozhodně. Je to taky pecka neodmyslitelně spjatá s filmem Rocky, že jo, to je prostě ale úplně jasný.
1: Každý, kdo tohle to slyší, tak má prostě okamžitě jako pocit běhat po schodech.
0: Že jo?
1: Ve Filadelfii ještě ideálně prostě.
0: Běhat po schodech, pak zvednout ty ruce vítězoslavně nad hlavu, jakože jsi to dokázal, volat Adrian a prostě jo, tohleto. A víš, co je zajímavý, já jsem, nebo nevím, jestli je to zajímavý, ale já jsem Rockyho vlastně neviděl. Já jsem neviděl ani jednoho Rockyho a to jich je prostě minimálně 76.
1: No jasně.
0: Já jsem ho ani jednoho neviděl, ale důkaz, jaký je to fenomén, tak samozřejmě, tahle ta pecka, to je úplně jasný, ale já vlastně jako o tom filmu vím víceméně všechno. Jak to tam probíhá, jak ten děj byl, jak to prostě všechno je, takže to jenom dokazuje, jak zásadní je to film, jak to vlastně dokáže překročit svůj vlastní stín, by se tak dalo říct. Prostě Rocky, no, to já se na to možná budu muset podívat.
1: No a hlavně teďka ještě jako nebudeš vlastně toho mít moc málo, protože až dohlídne ještě myslím těch 6 nebo 7 nebo kolik těch Rockyů je, tak vlastně potom jsou ještě ty filmy Creed.
0: Počkej, říkal vlastně jsi Rockyů?
1: Rockyů, no.
0: A to
1: no
0: a udělali zase, Queeny udělali písničku We Will Rockyů. Myslím, že to nějak souvisí. Myslím, že to nějak souvisí.
1: Se určitě bavili s nějakým Čechem, který tam, říkal to.
0: Určitě. No. Bavte se s Čechy, je to dobrý.
1: Jo, občas jo, hlavně o pivu, anebo taky o rockový muzice, protože samozřejmě my máme ten nejlepší čuch na dobrou muziku.
0: 100%, hele, Bon Jovi, Powerwolf, nebo Znouzecnost s Krysařem, no hele, neříkali jsme to.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
10: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
11: Polka Fest 2026. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
14: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
18: Tak dobře poslouchejte.
17: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
17: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
18: Budete viset 101 metrů nad zemí.
17: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
18: Prostě pořádnej adrenalin.
17: Tenhle zážitek najdete pouze na...
20: Firma na zážitky.
18: CZ.

0: Tour, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Dead or Alive. Tady ta peska od Bon Jovi právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 35 minut k tomu a já si myslím, že už je pomalu, ale jistě konec rokového odpoledne.
1: 100% hlavně, protože Dead or Alive, tak to je v podstatě pojmenování naší dvojice dneska. Ty jsi takový jako hodně živej, že jo, samozřejmě pěkně, nebo přijdeš mi takový a já, jak jsem dneska vstával ve 4 ráno, tak já už si přijdu zase takový trošku použitej. No ale ještě, že nás stejně jako v hokeji střídají čerství síly, nastupuje úplně nová formace a ta formace se jmenuje Jirka alias Kapitán, který právě teďka vstoupil do studia. Nazdar, Jirko.
2: Grys nazdar, God. Nazdar.
1: Hey, tak co, jak se máš? Ty jedeš do Brna na sraz, nebo co?
2: Ty jo, dobře ty.
3: Ne, tak jsem to nemyslel, tak jsem to nemyslel.
1: V pořádku, hele, já si myslím, do toho ani zabrušovat nebudeme, nebudeme
3: ne,
1: se o tom
3: ne, ale
0: ne,
3: jako,
0: ne, ono by se pak blbě vybrušovalo.
3: Už tady to posluchači se mnou řešili, no.
1: No, tak v tom případě už no, je to vyřešený.
3: Že se tam jedou podívat taky, ale no, jako, ale jinak.
1: Tak, hele, víš co, já si myslím, že na tom našem rádiu je dobrý, že vlastně rocková muzika nás spojí, ať máme jakýkoliv názory jasně, a všechno, jasně, protože prostě jasně. Hudba je jenom jedna. A když je rocková, tak je vždycky o kapku lepší.
0: No já s tebou souhlasím, no.
1: A zvlášť, když si vy, posluchači, přejete a přímo posíláte přání, což můžete dělat už teď, můžete psát, můžete vlastně začít už i volat. A my se s váma loučíme, teďka první rokový odpoledne v plný sestavě. Já myslím, že jsme to docela zvládli,
0: no. Já myslím, že docela pohodě, zítra si to bohužel nepřipomeneme, protože zítra se nebudu já, ale od pondělka už pojedeme zase společně.
1: No tak konečně všechno bude zase v pořádku. No. Co rozhodně zůstává neměný, tak to je teďka další 2 hodiny.
3: Vlejte, pište.
1: No, mějte se krásně, hezký večer a zítra zase čus.
0: Čus.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
8: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
11: A tomu říkáte problém?
13: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na
18: Firma na zážitky
16: CZ.
19: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. v rockové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock Opera CZ.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
8: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
17: Housebrand Café, per favore?
20: Si, signora.
21: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu

0: Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
2: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Rock Radio. Zprávy.
3: Podvečer přeje Eliška Votrubová. Jak už od nás víte, kvůli konfliktu mezi dvěma mladými lidmi policie odpoledne evakuovala střední školu v Pardubicích. Jeden člověk byl vážně zraněn a skončil v nemocnici. Podle serveru Novinky.cz mělo jít o studenty školy. Útočníkem měl být mladík, který kvůli rozchodu pobodal mladší spolužačku. Policie ho zadržela. Teploty jdou stále nahoru a s tím souvisí i aktivita klíšťat. Ta v průběhu tohoto týdne stoupá. O víkendu by podle meteorologů měla být i mimořádná. Klíšťatům totiž nejlépe svědčí současné teplo a vlhko. Doporučuje se nevstupovat volně do lesů a zapomínat bychom neměli ani na repelent. A kvůli počasí ukončují topnou sezonu teplárny. Vytápění přerušují třeba pražská nebo brněnská teplárenská. Nepředpokládají, že by se dodávky do konce května ještě obnovily. I proto, že o nadcházejícím víkendu budou teploty podle meteorologů atakovat tropickou třicítku. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
4: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků, a více než 4 milionu hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
3: Já ještě doplním, že turisty láká české lázeňství. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
1: Rock Radio. Počasí.
5: Děkujeme ti, Drha, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra, tedy v pátek. Mělo by být polojasno až jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty čekejte na 26, no a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů, na Šumavě a v Krušných horách až 19 stupňů Celsia.
1: Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
5: Začneme ulicí Peroutkovou v Praze, tam srazilo osobní auto chodce, na místě policie asi i záchranka, na náměstí 28. října v Brně, koukám, srážka dvou osobních aut, brání to v provozu, tak nervy v klidu a buďte opatrní. No a na D0, což je Pražský okruh, u odbočky na Chrášťany nehoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak počítejte s velkými kolonami. Ještě se podíváme na D1 a na 190. kilometr na trase Polsko Praha. Tam je nehoda nákladňáku s osobákem, brání to v provozu v celé šíři vozovky, tak tam čekejte velmi silný provoz, na místě je policie České republiky. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
5: Ahoj, náborníci, máme 4 minutky po 18. hodině, no a na pirátské lodi Rock Radio vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak doufám, že jste si středeční večer pěkně užili, že ještě můžete chodit, a pokud ano, tak můžete i poslouchat a můžete se i zpívat s náma, což je dobře. Vyberte na 2 hodinky samozřejmě muziku, která je vám nejbližší, od toho je tady pořad Rock na přání, který máme právě teď před sebou, do kterého si můžete zapojit úplně všichni. Volejte mi buď to do kapitánský kajuty na 725844424, pište na Messengera a do mailu. No a na úvod čerta starýho si dáme Ozzyho Osbourna skoro se 6-minutovkou No More Tears. No a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože proč? Právě vyplouváme. Juhu!

0: No, taková ruka ve křoví, to může znamenat lecos, přátelé, ale Ozzy Osbourne, ten už nám dohrál s peckou No More Tears. Jasně, když je ruka ve křoví, tak nejsou potřeba slzy. Tak, co si dáme na úvod, přátelé, dáme si krásnou záležitost. Tady Martin Parkan mi psal, nazdar Jiří, ještě jsem v práci, dusám trávu na jámě s traktorem, tak mi pust něco, ať to rychle utíká. Díky. No tak co myslíte, že mě napadlo? Samozřejmě, že vysáči.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Já nevím, jak vás, milí námořníci, ale mě tohle tak opravdu strašně baví. Avenged Sevenfold a Nightmare. A pokud jste viděli naživo, tak určitě dáte za pravdu, že kluci hrát umějí. Pokud ne, tak vřele doporučuji koncert téhle kapely. No a my se posuneme dál, teďka si dáme trošku nějakou alternativu. Volal mi Petr z Příbrami, že tam na zahrádce spolupracují s kamarádkou Lenkou Obejdovou, že je po třech nuščních a musí si dát nějakou svoji typickou meducínku na uspání, ne na ucpání, ale na uspání. No a že jeho kamarád Miloš je úplně celý skácený ve skleníku a potřeboval by tak nějakou spruhu. Tak jsme se bavili právě s Lenou potom, co bychom si jako mohli dát, a ona chtěla strašně tůl. Já musím ještě s panem dramaturgem pohovořit, já už jsem mu to připomínal, že čas od času, aspoň tady do roku na přání by se tůl hodili. Já myslím, že to kapela, která je takovou nedílnou součástí vlastně i když alternativnějšího ranku rockové hudby a jsou to jako taky vynikající muzikanti. Nicméně nabídnu jinou alternativu. Dáme si Silver Sun Pickups a jejich pečku Panic Switch, tak schválně, co na to řeknete.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
12: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
11: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
12: No, to by šlo.
11: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Velmi se omlouvám, musím vstoupit do písně, když už je to jenom ten závěr, ale je to tak, aby jsme stihli všechno, dneska to máme opravdu natřískaný, milí námořníci, hele, jedna pecka za druhou, aby jsme to tam všechno mohli nacpat, tak to budeme muset takhle udělat. Zde nám mi volala, že by si dala krucipiska mamánka, jen tak, pro dobrou náladu, pro radost, protože dneska má skvělý den a zítra jedem navíc asi s kámoškama do Plzně na tah, takže to bude velký v Plzni. Ještě mi tady psala Marcela Medová, ahoj kapitán. Ne, prosím, zahraj pro manžela Lukáše, mě, tebe a všechny rockery. Připravujeme bazén, tak ať se nám dílo daří něco svižného od krucipisku. Já myslím, že mamánek je docela svižnej a k bazénu se hodí skvěle.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Mothers of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
14: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
13: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
14: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
15: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
18: Wow, barva mechanický pomeranč?
19: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
20: www.topcentrum.cz.

0: Tak to byla taky německá kapela Škorpíci a Tease Me, Please Me, přátelé. No, dáme si na Rock Radio asi poslední pecku, kterou sem teďka ještě stačíme vrhnout a než ji tady rozjedem, tak mi prosím vás, pište na Messenger či do mailu vaše dnešní návrhy na jazyk pro časové znamení a taky na tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. Já vám za to zahraju jako vždy píseň na přání přednostně, ale sichr po 7 hodině. Tak, my si dáme teďka Luci, o kterou si volal Pepa, konkrétně v opecku Černý anděle, a bylo by to pro mamku Mirku a vůbec pro všechny posluchače Rock Rádia. Tak samozřejmě tuhle pecku z roku 1991 vyšťouráme, dáme si ji tam. No a potom už z ní myslím, že ještě východoněmecký Umf a s peckou Augen auf. No a půjdeme hlásit 7, vidíte.
1: Rock na přání. Rock Rádio.

E da ore ci scavo una buca profonda e non ho ancora trovato che cavo. E cosa sto cercando e che ore sono? Sono già le 7 e quindi devo tornare a casa prima che mia moglie mi uccida. Sì, sì. Tak vážení posluchači, dnes jste slyšeli, kopu zdejš několik hodin hlubokou jámu a pořád nenecházím to, co jsem chtěl. A co to vlastně hledám? Kolik je hodin? Jo, to už je 7, tak to musím domů, než mě žena zabije. Jo, jo. Tak to bylo, přátelé, italsky, a tak jak to chtěla Edith Cepeši, která napsala: ahojky, chtěla bych velmi starého italského hledače pokladů, co zapomněl, co vlastně kope. A protože už je 7 večer, musí jít domů. Tak doufám, že seš, Edith, spokojená, můžeš si za to něco přát. Já ti samozřejmě za to něco zahraju za chviličku. Jinak Mr. Big a Shine je pecka, která nám otvírá druhou půli našeho roku na přání. No a to je právě otevřená. Jdeme na to.

0: Tak to tady Mr. Big vyleštěl, až to svítí jak psí kulky, pecka Shine, a samozřejmě nám odstartovala naši druhou půli roku na přání. A co bych chtěla za toho starého hledače pod pokladu italského zahrát Eddie Sepeši, tak koukám tady třeba Whitesnake, děkuji. Ano, David Coverdale, ten věčný fešák, když dneska už šedivej stejně chodí furt v tý rozhalence, dává to tam jak za mladá, tak samozřejmě ten tady dlouho nebyl, tak si pojďme dát nějakou ale skočnou píseň, ne žádný ploužáček, aby jsme tady neusnuli, a bude to pecka z roku 2019, která se jmenuje Shut Up and Kiss Me.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, Richtig, přátelé, to byly Sabatoni, o který si tady taky volala Jana, posluchačka, a chtěla právě nechat něco pěkného od Sabatonu zahrát Monikám, jednak sestřence a jednak kamarádce k svátku. Tak ještě jednou přejeme všem Monikám všenej k svátku. Tyhle Sabatoni Soldier of Heaven byly pro vás. Naja, a teď si dáme po druhé v našem roku na přání nějakou němčinu. Postaral se o to Jarda Kund, který psal: ahoj kapitáne Jirko, v práci přeji pohodu a klid. Co myslíš, bacíš do éteru Die Totenhosen a píseň Here Comes Alex pro tebe k mikrofonu a pro všechny, co užívají podvečerní pohody poslechem Super Rock Rádia. Díky, Jarda Kund. Samozřejmě tato pecka je předlohou písničky Já jsem Aleš od Tří sester, ale to už asi víte, tak si pojďme poslechnout originál verzi z roku 1988.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tak co koupelna, hotová?
1: Sepeš.
0: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
3: Housebrand Café per favore?
4: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor.
9: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
11: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
12: Třikrát zelená smažák.
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
14: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
15: Ratatararatatrička. Potisk trička. Bilabil.cz.
16: Kontejnery Siegel, dobrý den.
17: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
16: A tomu říkáte problém?
18: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz

Ladíte vámi oblíbené Rock Radio a na něm posloucháte právě váš oblíbený večerní pořad Rock na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Co tam dáme dál po Within Temptation Stereo, tak tam dáme třeba Arakainy, o který si zavolal tradičně Martin, chtěl by slyšet 7 hříchů a bylo by to pro obecně prospěšnou společnost. Asistence jako vždycky, která se stará o vozíčkáře a vozíčkářky, no a samozřejmě taky pro všechny slušní rockery a rockerky. Tak pojďme na to, hříšníci.

0: Ještě s Chesterem Benningtonem a pecka New Divine. No a já jsem tak teďka před chvílí zase vzpomínal, co jsem zapomněl, a maila jsem zapomněl otevřít nějakýho taky. Tak jdeme rovnou na to. Tak tady psala Veronika Gabriel. Dobrý den, chtěla bych pozdravit do jisté firmy v Třebíči a pozdravit tímto svoje kolegyně a nejlepšího kolegu, který na nás neustále kašle. Poprosím zahrát nějakou písničku od Morčat na útěku. Hezký den, Verča. Hele, tak co byste řekli v té firmě jisté v Třebíči na takového Vladislava? Ten se věčně vrací z kalby. No jo.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Vladislav.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor.
7: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
8: Housebrand Café, per favore.
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Čí vám Burac, Rock Radio s vaším oblíbeným večerním pořadem Rock na přání. S váma je tu taky Jirka Vajgis a tohle byli Iron Maiden, Can I Play With Madness, taky rok 1988. No a teď si dáme zase nějakou češtinu, máme to krásný. Honzík volal po delší době a říkal, že mu strašně dělají radost jako panoptiko, že mu to fakt dělá dobře, když tu muziku poslouchá, takže by se s tím chtěl jako podělit se všema a že by to poslal pro mě a pro všechny posluchače nám tady do rádia a takhle tohleto, támhleto. Tak jo, a že mám vybrat nějakou pěknou píseň. Tak já bych vybral něco, co tady nehrajem teďka, zrovna každý den. A ta píseň se jmenuje Dejte mi pro vás. Má 4 minutky, hele, to se vyplatí.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Tak to byl jeden z největších rokových hlasů, bohužel už tenhle chlápek taky není mezi náma, Chris Cornell a jeho píseň z roku 2015, Nearly Forget My Broken Heart. No, aby jsme nekončili tak nějak jako melancholicky, tak si dáme na závěr Rammstein. Psal mi tady Radek Krajíček, ahoj kapitáne, zahraješ nám prosím něco od Rammsteinu, bude to pro celý Mannschaft Karp Team Effect. Abych nezapomněl, tak k tomu všemu přejeme naší oslavenkyni Míši Trčálkové ke krásným 20. narozeninám. Děkuji moc. Tak samozřejmě taky přejeme hodně štěstí, zdraví a kupec srandy navrch. No a přátelé, když máte ten Karp Team Effect, tak to jsem pochopil, že jste asi rybáři. Takže Petrův zdar. A protože jsme tady němčinu už měli dvakrát v našem pořadu Rok na přání dneska, tak si dáme Rammsteiny, ale dáme si tu španělskou. Tequiero puta je píseň na závěr, s kterou se s váma loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám plodný večer a budu se na vás těšit zase zítra, tedy v pátek po 18. hodině s pořadem Rok na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Je tu čtvrtek, de facto poslední šance, jak ještě zahýbat plány na víkend. Třeba vám v tom pomůže pelmel nabídek z Motokecu. Začnu tím patrně největším, co se o víkendu bude konat, možná ne významem, ale velikostí strojů bez pochyby. Do Valmezu se můžete podívat na druhý podnik mistrovství České republiky v traktriálu. Nákladňáky, kamiony, offroady, prostě samá krásná obludka budou k vidění v areálu Ekorem Hrachovec. V sobotu i v neděli od 9 můžete obdivovat jemnou techniku nejemných strojů. Na již tradiční automobilní motoburzu vyražte v sobotu do Drahotuší u hranic na Moravě. Jako vždy to bude nabídka velká, ceny mírné a to od 7 hodiny raní. Tolik oblíbená Night Ride se chystá v sobotu v Hradci Králové. Sraz je tedy v Chlumci nad Cidlinou od 6:30 podvečer. O 2 hodiny později se pak vydá celá kolona směr Hradec, kde bude v 9 večer u hypermarketu Albert hlavní scuk a pak projížďka městem s cílem na letišti. Ani v neděli nemusíte sedět doma, jeďte třeba do Tlumačova na tradiční gulášek na psí hubík. Akce je plánovaná od 10. raní, dokud nebude vše zvládnuto, co je však hlavní. Tentokrát nepůjde jen o pokec nebo guláš, ale i o zápis do registru dárců kostní dřeně, což je věc, která se prostě cení. No a ten psí gulášek bez psů, to je takový bonus. Stejně jako možnost kouknout na nové oblékací mototrendy. Ale neváhejte, kdo dřív přijde.
0: Rock Radio. Motokeci.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půlitry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
0: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu,

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hej, když jsme sami.
3: Jo, šéfe.
2: Přijďte mi poručíku.
3: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
2: O, to ne.
3: Ano, pane plukovník. Pane generále.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hele, Brudo.
3: No?
2: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
3: A je to vodorovně nebo svislé?
2: No, vodorovně.
3: Tak to bude pusa.
1: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Slušnej rok z vinilů.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
3: To nevím.
2: No já přeci, Jergot, já.
3: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
2: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
2: Kluci, fej, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče. A někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
3: Jo, ale v noci.
2: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
3: Víte,
2: rozumíte?
3: Co? Počítejte si do desíti, jo?
4: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotu odstartuje v Českých Budějovicích letošní šňůra festivalů Rock in Town. Ale pokud to máte do Budějic poněkud z ruky, odhlasujte si v referendu desku jednoho z headlinerů. Na výběr máte Sudovou přitažlivost z roku 2018 od Alkeholu. A je tu ten náš skvělej víkend. Nebo můžete zvolit předloňskou Džungli 21 od Traktoru. A nebo dát hlas Vzpouře kanců z roku 2022 od Traktoru.

0: hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace.